0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Musím vám jednu věc prozradit. Vždycky na začátku každé relaxády mám to tady všechno takhle rozložený před sebou a děsím se, co jsem kde zase zapomněl, jo? Protože, co si budem povídat, prostě se to stává a doufám, že dneska to bude všechno v pohodě a že všech 10 písniček, který tady mám v tom pořadí základním a plus ty 4 novinky, které pro vás taky mám, tak že to zmákneme naprosto v pohodě. Ještě předtím, než to rozjedeme, tak samozřejmě rekapitulace z minula.
0: Relaxáďa.
2: Rekapitulace.
1: Alex Warren, to bylo minule třetí místo, na dvojku se posunula Hilary Duff. A první místo minule v relaxádě, to byla taková ta DJská spolujízda. David Guetta a brazilský DJ

0: Mně to připadlo takový bubnování na mraky, ale tak jako, co si budem povídat, jasná jednička, dali jste jim hlas, to bylo to nejdůležitější. Ale protože i minule jsme prezentovali 4 novinky a občas se tak jako stává, já už jsem to nenápadně naznačil dopředu, že postoupili do dnešního vydání pouhé 3 a když byly nabízený 4, co z toho vyplývá, jasně, jedna se tam prostě nedostala, takže ji dneska neuslyšíme, Joel Corey. A na druhou stranu teda si rovnou říkám, že se docela divím, protože k létu se tahle muzika docela hodí, ale nedá se nic dělat. Vy jste svými hlasy, které posíláte na www.radio-relax.cz rozhodli, že Joel Corey má prostě pro dnešek, jak se říká lidově, stopku. Kdo jí ale nemá, to je základní pořadí od 10. do 1. místa. Dneska doufám, že nebude žádné velké překvapení, i když na té 10. svým způsobem, jo, já už jsem to minule říkal, Ray Dalton, který dneska skončil 10. Minule byl, věřte tomu nebo ne, taky 10. Ale za chvilku to uslyšíte, to je fakt jako super muzika. Já nechápu, jak nedostal víc hlasu, je tady 3. týden a furt se chlapec plácá takhle okolo toho spodku. Třeba do příště, svými hlasy podpoříte. A dostane se o trochu vejš. Takže Ray Dalton, Go That High. Mimochodem, on navíc ještě tím otevírá jakoby novou kapitolu svého života. A tahle ta skladba má prý nás donutit zapomenout na každodenní a všední život. Takže zapomeňte na 10. místo a zkuste ho trochu podpořit, aby se dostal směrem vzhůru. Na 9. tam je minulá novinka irští U2, který vydali nový single Street of Dreams. Já tak nějak tuším, že by na podzim měli vydat nové album. Mimochodem jsem třeba zkoumal, co to vlastně znamená ta zkratka U2, jo, to znamená U2. Nic konkrétního to prý neznamená. Kapela se vybrala z několika návrhů prý hlavně proto, že byl krátkej, dobře zapamatovatelný a vypadal dobře na plakátech. A to je asi pravda. Tak jdeme na to. Ray Dalton a hned potom U2 Street of Dreams.
1: Relaxádio. Relaxádio. 10. místo.

0: Když se doma náhodou bavíme o muzice, tak to jsou velmi dramatické hovory, moje dcera je taky hodně ujetá na muziku, ale na trošičku jinou zatím, ale ona k tomu dospěje. Říká, tati, ty jsi takový boomer, že by si šel maximálně na depešáky anebo na YouTube. Má pravdu, holka, nedá se nic dělat. Depešáky zvládám celkem pravidelně, co se týče YouTube, viděl jsem teda jenom jeden jejich koncert, to je fakt, ale kdyby náhodou ještě někdy zabloudili do Čech, klidně bych vyrazil. Teď ale pojďme dál, protože před námi je vlastně první ze 4 novinek v dnešní relaxádě. To je docela zajímavá muzika. Mimi Web se jmenuje tohleto, já nevím, projekt bych to asi nazval. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Ancient Why a já jsem se tak jako díval, protože některé věci jsou docela dost těžko dohledatelné. Tak tahle ta dáma, nebo slečna by se dalo říct, ještě před pár lety pracovala na své muzice doma a je prostě vidět, že když po něčem jdete, tak že ten úspěch se jako dostaví. I když dneska je to, myslím si, že díky streamovacím platformám trošku jednodušší, tak dneska si pustíme její písničku, která se jmenuje Ends in Y. Za chvíli bude bojovat o vaši přízeň. Můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, je to na vás. No a hned potom nás čeká objev vlastně z minula. Slávek FAM a Poly Garant, ne z minula, z předminula. Dneska jsou na 8. místě, pánové. A co si budem povídat, Poly Garant, to je hodně známé jméno na české hudební scéně, nedávno vyprodal Fórum Karlino a navíc má takovou zvláštní značku, ta se jmenuje Corzo a tam dává prostor jaksi mladým muzikantům, tvůrcům a nejenom teda co se týče muziky, ale fotografie, grafický design a tak dále a tak dále. No a vypadnul z toho Slávek FAM a vypadnul z toho docela dobře, tak uvidíme, jak se mu povede dál.
1: Novinka relaxády.

0: Avec Fama Polygarant, chci si být jistý, to je vlastně, když se dívám na pořadí 8. místo, minulé devítka, to znamená popolezli o jeden stupínek výš. Teď pojďme na další novinku, tam jsem byl docela překvapený. Criss Cross, když se řekne někdo před mnou Criss Cross, tak si vzpomenu na ty dva ďáblíky 13-letý, který nosili v obráceně hadříky a všichni teenageři je napodobovali a tak dále. Bylo to strašně cool a podobně. Pamatuju si tu dobu, byl to nějaký začátek 90. No, Criss Cross Amsterdam, to je trošičku něco jiného, to je spíš taneční muzika, co si budeme povídat. Jsou to producenti velmi dobrý, co si taky budeme povídat. A většinou si vemou do party někoho, kdo zpívá s nima. A je to taková muzika na festiáky a podobně. Hned za nimi je DJka a producentka Justy, která si vybrala ke spolupráci zpěvačku Sam Harper a společně udělali hitovku Just a Little. Minule to byla novinka, dneska 7. místo, tak bych to nějak nezdržoval a jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Co si budeme povídat, zasloužený sedmý místo, aspoň teda podle mě, minule novinka Justice společně se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little, myslím si, že na letní festiáky, takový ty diskotékový, se to hodí naprosto, naprosto skvěle. Ale jedeme dál, protože před námi je šesté a páté místo, tentokrát novinky vynecháme. Na šestce a stěhujeme se na sever, do Švédska, duo Jubel, to je takový jako producentský duo, který kdysi prorazil takovým tím celosvětovým hitem, možná si vzpomenete, Dancing in the Moonlight, já teda neumím zpívat, ale vzpomínám si na ní. Co se týče jejich skladeb, je to takový moderní dance pop s letní pohodovou atmosférou, prostě hodí se to. A hned za nimi, to znamená na pátém místě Madonna s novinkou, která byla minulé novinkou nebo předminulé, Danceteria, která mimochodem, pozor, to jsem ani netušil, ona za svoji kariéru prodala přes 300 milionů nahrávek, je to tak, neustále tvoří nové trendy, to je další věc, a tím, že se neustále kompletně mění, tak vlastně je to jeden z důvodů její mimořádně dlouhé kariéry. To, že třeba teďka holka vypadá trošku hůř, ale pořád vypadá dobře, tak to už je další věc, jo, dneska jako myslím si, že ta chirurgie dokáže fakt jako divy, nebo chirurgie, plastická chirurgie dokáže divy. No ale jedeme dál, protože a jelikož je před námi ono zmiňované šesté a páté místo.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

Novinka z minulého kola, která se dostala nejvýš, dokonce až na 5. místo, Madonna, Dancetter. Mimochodem, musí se uznat, že i přesto, že Confessions 2, to je, nebo Confessions 2, je vlastně červencovým albem, by se dalo říct, a je 15. albem královny popu, tak jako ta holka prostě umí, co si budeme povídat. Jinak popojedeme dál, protože před námi je další novinka. Tu mají na svědomí Green Day. Já jsem se na to docela hodně těšil, protože já tyhle ty pankáče mám hodně rád, ale oni fakt jako změkli. No, nedá se nic dělat, každý se nějak živí a ono s klasickou punkovou muzikou se dneska moc asi neuživíte, nebo možná v jejich případě, jo, já nevím, nehodlám to zkoumat. Ale tohleto navíc je to taková hlavní ochutnávečka z chystaného soundtracku k filmu Nimrod, který vychází 31. července, to jsem docela zvědavej. A oni mají takovou ochutnávečku, která se jmenuje Never Gonna R.I.P. Tak to je vlastně, jestli se nepletu, třetí novinka v dnešním vydání, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. A když se podívám, co nás čeká hned po nich, Mikael. A to je český projekt, by se dalo říct. A je dobrý vědět, že jeho tvorba vlastně ukazuje, jak dneska mohou Češi

0: čeští interpreti oslovit publikum především přes jako streamovací platformy a sociální sítě a tak dále. Dneska to o tom je. Kdo tohle neumí, tak nic, tak tlačí, jak se říká lidově. Tak, jdeme na to. Další novinka Mikael, nebo nejdřív teda Green Day a potom Mikael na čtvrtém místě. To znamená, už jdeme pod stupně vítězů.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tohle je český projekt Michael, jinak samozřejmě zatím schovaný Michael Foret, já si ho pamatuju ze Superstar, jako byl takovej svůj, byl specifický, ale teď mu to šlape a to je důležitý. Písnička se jmenuje Spolu a o té soudržnosti to hodně je. Navíc, co si budem povídat, on jako fakt hodně šlape, jak se říká lidově do pedálů, protože už je na čtvrtém místě a ještě má před sebou vlastně 2 týdny, takže může se do té první trojky dostat. Před námi je další novinka, tam je zvláštní partička. Oni jako začínali spolu jako kámoši ve škole a díky energickým jako takovým těm koncertům, který jako hodně šlapali, tak si vytvořili takovou tu věrnou a velkou fanouškovskou základnu. Mluvím o projektu AX and the Hatchmen. Přiznám se upřímně, do dnešního nebo do včerejšího dne to pro mě byl projekt velmi neznámý a čtvrtá novinka, která se jmenuje Loser. Za chvilku si to pustíme a hned potom jdeme na třetí místo. Tam je švédská zpěvačka Loreen se skladbou Set Me Free a co si budeme povídat, Eurovision Song jí dvakrát patří, to znamená dvakrát jí vyhrála. Já bych to jak nenapínal, určitě jste zvědaví úplně stejně jako já a uvidíme, jestli si povede tato poslední novinka v dnešním vydání dobře a jestli ji pošlete do té základní desítky s hlasováním na www.radio-relax.cz.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jsme na stupních vítězů. Třetí místo, švédská zpěvačka Loreen a Set Me Free. Myslím si, že kdyby tohle pustila do Eurovision, takže po třetí urve tu hlavní cenu. Ale to možná až tak za rok. Teď pojďme k nám do Relaxády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. A říkám to proto, že je vlastně potřeba buď to z novinek někoho, pokud se vám líbí, posunout směrem vzhůru. Mimochodem, dvě skladby dneska vypadají, tak na to myslete. Takže dvě místa jsou tam určitě volný. A nebo s tou desítkou, kterou tam máme na webu, tak s tou třeba zamíchat pořádně vašimi hlasy. Je to jenom a jenom na vás, my to příští týden v úterý sečtem a ve středu, další středu teda myslím, tak pustíme dál do světa, ale to už bude trošku jiná relaxáda. V té dnešní jedeme na druhé místo, dneska naposledy. Říkám to proto, že jestli máte Alexe Warrena rádi, tak si ho poslechněte. Skladba Passenger, tady je 5 týdnů, a minule byl třetí, dneska na druhém místě. Tenhle ten chlápek si získal miliony sledujících na sociálních sítích, tam se to vlastně dneska odbývá, co si budem povídat. A teprve potom se tak jako naplno pustil do muziky. Dneska patří mezi nejrychleji rostoucí popové zpěváky své generace. Tu poslední větu jsem si samozřejmě musel přečíst, protože takhle učeně hudebně já bych fakt jako nemluvil. Tak jdeme na to. Dvojka, Alex Warren a Passenger.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak, aby bylo jasno, Alex Warren je tady pátý týden, to znamená, má vystavenou stopku, je to jednoduchý, ne, že by to byla tak špatná muzika, to ani náhodou, ale existuje takový pravidlo, že písničky jsou tady maximálně 5 týdnů, abyste si je užili, abyste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz a po 5 týdnech je nahradí 1 ze 4 novinek, to znamená, ty vám prezentujeme vlastně každé vydání Relaxády, abyste si vybrali, protože nepamatuju Relaxádu, kdyby alespoň jedna písnička nevypadla, nebyla tady 5 týdnů a dneska to jsou 2. To znamená druhé, Alex Warren, a ještě i první místo, to si řekneme za chvilinku, protože předtím musíme samozřejmě rekapitulovat. A jak už jsem zmiňoval novinky, tak je dobrý začít od nich.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

0: A dneska to bylo samý překvápko, by se dalo říct. Mimi Web je taková docela sympatická holčina, Anson Y, skladba, která dneska vlastně zazněla úplně poprvé, a uvidíme, jestli se jí bude dařit natolik, že ji posunete do té první desítky. Nechme se překvapit. Criss Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza a Willy Williams. Jsem se bavil i o tom, že Criss Cross pamatuju někde na začátku 90. let. To byly ty, jak nosili všechno v oblečení v obráceně, ale tohle to s nima nemá nic společného. Tato skladba se jmenuje My Oh My a i pro ní můžete hlasovat na našich webovkách a posunout ji do té základní desítky. Co si budeme povídat, Green Day, to jsou punkáči, který čas od času sadějí na takový stravitelný punk, protože taky se musí něčím živit, kluci, to je jasný. Never Gonna R.I.P., to je dnešní třetí novinka. Já teda doufám, já teda prosím, abyste je posunuli do té desítky, protože já mám rád, když se to taneční rytmus relaxády trošku provětrá. X and the Hatchman, to je další taková zvláštní novinková věc, skladba, která se jmenuje Loser, je v pořadí čtvrtá, najdete ji taky u nás na stránkách, můžete si ji tam dokonce i přehrát, tím pádem ji můžete klidně dát i hlas a vzhledem k tomu, že dvě skladby z dnešního pořadí vypadnou, tak třeba se do té desítky dostane.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale jdeme na tu základní desítku. Už jsem říkal, věčný smolař, mi to teda tak přijde, že už třetí týden se plácá někde dole mezi 9. a 10. místem Ray Dalton a přitom mi ta písnička fakt přijde dobrá. Tak zkuste mu přidat nějaký ten hlásek, ať se konečně vyšplá, ať ví, jaký to je odlepit se od toho dna a jít směrem nahoru třeba na 9, kde jsou třeba aktuálně YouTube. Upřímně se docela těším, protože samozřejmě startuje se s novinkovýma singlama, aby potom na podzim vystartovali s novým albem. Jsem docela zvědav, co udělají, protože tenhle ten single tak jako představuje ten jejich charakteristický zvuk. Jdeme na osmičku. Garant, známá to postava české music, má projekt a výsledkem toho projektu je Slávek Fam. Ten je dneska na 8. místě, když byl minule 9. No tak jako i jedno místo je posun. Na 7. Justy a zpěvačka Sam Hub.

Ta na sedmičku vystartovala rovnou z novinek a co si budeme povídat, tahle muzika prostě k létu patří. A na šestce švédští Jubel Ocean House. Mimochodem na šestce už jsou druhý týden, tak s tím koukejte něco udělat. Těžko se jim ale bude postupovat na páté místo, protože tam je Madonna, která vydala nový album a navíc tahle ta skladba Danceteria není vůbec špatná.

0: aspirantka na příští stupně vítězů? No tak já bych to třeba viděl na tu Loreen, která je dneska třetí, Set Me Free. Protože jak druhé, tak vlastně i první místo v příštím vydání už nebudou. Takže připomeneme to druhé, tam je Alex Warren, Passenger, a to mi je docela líto. To je taková písnička, která se dá hodně poslouchat. Já si tak jako dokážu představit, že bych třeba jel někde, já nevím, na kánoji, na řece a tohle mi někdo pouštěl zezadu, hned by se mi lípádlovalo. Takže Alex Warren se loučí a my jdeme pomalu, ale jistě na první místo. Tam tomu ale samozřejmě musíme udělat takové jakože lehké entry, protože na prvním místě je skladba, která je dílem světových DJů, takhle bych to řekl. Protože když se řekne David Guetta, tak to každému je jasný. Když se řekne Alok, tak myslím si, že pokud se pohybujete v taneční muzice, tak víte, že to je fakt jako hodně známý brazilský DJ. Skladba s názvem Run Run River není jako typické jako zvukově takový počin DJský, festivalový a tak dále. Ale je to skladba, která se líbí, co si budeme povídat. Navíc David Guetta má za sebou stejně jako Eva Farná trojici koncertu. On teda v Paříži na stadionu, ten je trošičku větší než ten Praze. Ale jako viděl jsem z toho na YouTube asi 3 nebo 4 nějaký ty záběry nebo prostě ty další ukázky. David Guetta na tom třetím koncertě, musím teda přiznat, jako ten byl úplně dojatý. Fakt z něj padaly slzy, slzala krokodýl. Takže možná už jenom za to si zaslouží dneska si to svoje první místo společně s Alokem užít. Nebudeme to nějak asi napínat, já bych na to asi šel. První místo dnešní hitparády. David Guetta, Alok a Stick Figure a skladba s názvem Run, Run, River.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. července. Tento den roku 1861 se narodila Elisha Hathaway Lee Roosevelt, manželka amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Po 22 letech ji následoval člověk, na kterého historie nevzpomíná v nejlepším, italský diktátor Benito Mussolini. Narozeniny má dnes také herec a bavič Michal Suchánek, ten je ročník 1965. V roce 1972 spatřil světlo světa basák skupiny Verve Simon Jones. Tento den roku 1890 svět také přišel o velikána jménem Vincent van Gogh. Zemřel ve Francii. V roce 1835 vznikly na Havaje první plantáže s cukrovou třtinou. 9 let na to v New Yorku otevřeli Yacht Club. Na Manhattan Beach pořádali roku 1899 první motocyklové závody. Přesně po 50 letech začala vysílat britská rozhlasová stanice BBC. Psal se rok 1965, když měl svoji premiéru film z produkce Beatles s názvem Help. Na slavnostní premiéře se objevila i britská královna matka. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio. 3, 4.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 6 hodin, 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes máme 29. červenec a 29. červenec už bude přes 30. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou přes 30, okolo 33 stupňů Celsia. Odpoledne máme očekávat silnou zátěž teplem, hlavně v Polabí, Pojizeří, v okolí Prahy, na Kladensku a Rakovnicku. Takže my teď proplouváme do dnešního rána hezky po vodě s Vesnou a s Kateřinou Marií Tichou.

0: Máme krásné počasí, hello, zdravíme sluníčko, teď už máme zpátky léto, jestli budou 40, to se uvidí, ale rozhodně bude přes 30 stupňů Celsia a to už je na koupání. Kde by se dalo koupat, v jakém rybníku, nemyslím teď bazén, ale které rybníky jsou ideální a největší v České republice na koupání, na to se podíváme už za chvilku.
1: Prázdniny s relaxem.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

6 hodin, 16 minut, teď ještě úplně horko není, před chvilkou mi ukazovala autíčko 8,5 stupně Celsia, že je venku, takže Anna chladna z rána o víkendu už zaúřadovala. Ej, trošku se nám ochlazuje ráno a budou velké teplotní rozdíly oproti tomu, co bude odpoledne přes 30 a ráno 8, tak to je pak velký rozdíl, ale není zima, i když teď už svítí sluníčko, tak je příjemně. Odpoledne, až bude horko, až půjdete z práce, anebo pokud nejdete vůbec nikam a máte volno, tak se můžete jít někam určitě koupat, pokud chcete, nebo aspoň k nějakému vodnímu dílu, k nějaké přehradě, k nějakému bazénu. Kdybyste chtěli k největšímu a nejhlubšímu přírodnímu jezeru v České republice, tak byste museli vyrazit na Šumavu a tam je jezero, ve kterém si myslím, že koupání je zakázáno, nejsem si úplně jistý, Černé jezero. Černé jezero je studené, jednak se nachází ve výšce nad 1000 metrů nad mořem, ve výšce 1008 metrů nad mořem, a najdete ho zhruba 1,5 kilometru od Železné Rudy na Šumavě. Jeho rozloha je 18,5 hektaru a hloubka je téměř 41 metrů. Je to nejhlubší přírodní jezero v České republice, 41 metrů, a hlavně ta voda je studená i proto, že původ toho jezera je ledovcový. Ne, že bychom měli tady teď ledovec, ale to jezero vzniklo v době ledové. Původ je ledovcový, voda je studená, koupání je tam zakázáno. Černé jezero.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
0: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

letním dni. Jsou tady dál, už jsme byli na Šumavě, tak největší volné jezero určené ke koupání v České republice není na Šumavě, ale je to jezero u Ústí nad Labem a jmenuje se Milada. Ale vlastně o maličko větší je ještě Máchovo jezero a pak je jezero Lhota, které je třeba kousíček od Kladna, maximální hloubka 7 metrů, písčité pláže, rozloha 25 hektarů. To jezero Milada má hloubku maximálně 25 metrů, najdete ho u Ústí nad Labem a dá se tam i plachtit, takže pokud fandíte jachtingu, tak tam můžete zajet. Máchovo jezero je historicky velký rybník a založil ho Karel IV. Zatímco jezero Milada má 25 metrů, tak Máchovo jezero maximální hloubka na Mácháči je 5 metrů. Tak už jste si vybrali?

0: 6 hodin 32 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Středa bude slunečná s tropickými teplotami, dnes bude jasno až polejasno, odpolední maxima okolo 33 stupňů Celsia. Už za chvilku je tady na vlnách Rádia Relax Verona, ale ještě předtím se podíváme na silnice.
1: Prázdniny s relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnic máme upozornění na D8 směrem na Teplice, 22. kilometr, pozor, tady je odstavené auto pro poruchu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Gabriela, tahle ta písnička se jmenuje Gabriela. Gabriela má svátek na MDŽ 8. března. 8. března má svátek Gabriela. Dnes má svátek někdo jiný, 29. července slaví Martička, Marta. Takže pokud máte ve svém okolí Martičku, nezapomeňte na Kytičku.
1: Ráno na relaxu.
2: Ráno na relaxu.
1: Relax Radio.
2: Relax. This one is for the boys.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: A když to po ránu sviští, tak zatím bez velkých ťukanců. Na D8 jeďte opatrně, pokud jedete směrem na Teplice a blížíte se ke 22. kilometru. Tady na místě je odstavené auto pro poruchu. Jinak nemáme hlášenou žádnou nějakou dopravní kolizi. Takhle by to mohlo zůstat celý den.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Pum pum girl. 7 hodin 1 minuta.
1: Relax radio. Časí.
0: První tři týdny studeného července 2026 už jsou pryč a takhle ve finále července, než začne srpen, nám přišly třicítky. Dnes odpoledne by mělo být okolo 33 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. A i když jsme na startu nového dne, středa 29. července, 7 hodin 2 minutky, tak jsme vlastně i na konci. Společně s Linkin Park, in

0: Nejnovější Jennifer Lopez na Radio Relax, 7 hodin, 7 minut. Koukám na sociální sítě, na Facebooku jsme měli včera dotaz, existuje nějaký projekt nebo sen, který už dlouho odkládáte a přibývaly ty projekty. Kdyby to bylo jen trochu možné, odstěhovala bych se na Šumavu, napsala Monika, anebo Lenka, ta má stejný chutě, odstěhovala bych se na hory. Pavel napsal, já mám splněno, ale trvalo to, je tady focený traktůrek, traktor, není to traktůrek, je to traktor, ale starší traktor, staršího data, a jel s tím traktorem ještě s vlekem okolo České republiky v roce 2025, takže předpokládám, že Pavel objel celou republiku. No a dneska se ptáme, který sci-fi vynález byste chtěli, aby už konečně existoval v reálném životě?
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat, jak to jede, nebo spíš jak to nejede na pražském okruhu od Chrášťan až po sjezd na Barrandov. Je to stupeň číslo 5, takže jako ve škole za 5. To není jako, že jedete na 5, to jedete možná na 1 a to ještě jestli možná, ale koukám, že už se změnil ten stupeň na stupeň číslo 6. Tak opačným směrem z Barrandova na sjezd na Hřepor je totéž, takže počítejte na pražském okruhu se zdržením.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Ještě jednou doprava a ještě jednou Praha, ale z úplně jiného směru. Příjezd po D6C do Prahy. Půl tý kilometr, to znamená hned před sjezdem, před těma křižovatkama, které jsou sjezdy a nájezdy, se stala dopravní nehoda. Na příjezdu do Prahy na Karlovarce jsou v sobě 4 osobní auta.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
7: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud přijíždíte do Prahy po D6, zvolněte, protože půl kilometru před Prahou, půl tý kilometr, ve směru do Prahy v levém jízdním pruhu havarovala 4 osobní auta. Je neprůjezdný levý jízdní pruh těsně před Prahou. Další dopravní informaci máme z Kněževsi. V Kněževsi v ulici Krokova osobní auto srazilo cyklistu, na místo jede záchranka.

0: půl osmé bude za půl minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polejasno a odpolední maxima okolo 33 stupňů Celsia. Už se to topí, už se to smaží, už začíná barbecue party.

7 hodin 35 minut, pojďme se podívat na teploměr. Teploměr ukazuje, co ukazuje, ale odpoledne by mělo být přes 30 stupňů Celsia. Třicítky to není nic výjimečného. V těchto horkých letních dnech červencových to tak prostě je, tak to bývá, ale ani čtyřicítky nejsou výjimečné, které nás překvapily

0: třeba na konci června, bylo toho hodně a uvidíme, jestli v následujících dnech něco takového bude, ale konkrétně 29. červenec přinesl velké horko v roce 1921 a to je 105 let zpátky v Hradci Králové. V roce 1921 v tento den v odpolední maximu naměřili 40 stupňů Celsia. Pak třeba v roce 1983 27. července v Uhříněvsi bylo v Praze 40,2 a v roce 1983 v Plzni Bolevci 40,1. Takže i takovéto teploty jsou, ale musíme se na to připravit.
1: Relaxem.

0: IČka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Gonna start the rebellion, no.

0: Který sci-fi vynález byste chtěli, aby už konečně existoval v reálném životě? Dotaz na Facebooku Rádia Relax. Teleport, napsala Danča. To samé píše Petr SMSku. Ahoj, nejlepší by byla teleportace. Místo letadel to by byla krása. Bylo by to rychlý, akorát přemýšlím, kam bych se teď nechal teleportovat. Asi někam k moři.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Pokud jdete do Francie a konkrétně do Paříže, nesmíte vynechat Eiffelovku a také vítězný oblouk. Konkrétně vítězný oblouk byl otevřen v tento den v roce 1836. Dnes má narozeniny.
1: Kalendářium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. července. Tento den roku 1861 se narodila Elisha Hathaway Lee Roosevelt, manželka amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Po 22 letech ji následoval člověk, na kterého historie nevzpomíná v nejlepším, italský diktátor Benito Mussolini. Narozeniny má dnes také herec a bavič Michal Suchánek, ten je ročník 1965. V roce 1972 spatřil světlo světa basák skupiny Verve, Simon Jones. Tento den roku 1890 svět také přišel o velikána jménem Vincent van Gogh. Zemřel ve Francii. V roce 1835 vznikly na Havaje první plantáže s cukrovou třtinou. 9 let na to v New Yorku otevřeli jachtklub. Na Manhattan Beach pořádali roku 1899 první motocyklové závody. Přesně po 50 letech začala vysílat britská rozhlasová stanice BBC. Psal se rok 1965, když měl svoji premiéru film z produkce Beatles s názvem Help. Na slavnostní premiéře se objevila i britská královna matka.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala na D7 na příjezdu do Prahy. Dejte pozor, počítejte se zdržením. Jsou v sobě dvě osobní auta zhruba 3 km před Prahou na úrovni Kněževsi.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Za půl minuty bude 8.
1: Rybáři se potýkají se suchem, museli vylovit už několik rybníků a uzavírka hráze komplikuje dopravu u slapů, podnikatelům klesají tržby. S Danem vám přejeme hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj chce přispět k rozšíření sítě přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Na začátku července proto spustil novou dotační výzvu z Fondu prevence 2026, díky které mohou obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátorů na místa s vysokou koncentrací lidí. O peníze z nové dotační výzvy mohou žádat obce, jejich příspěvkové organizace nebo nestátní neziskové organizace. K dispozici jsou celkem 2 miliony korun. Spoluúčast žadatele je minimálně 45%. Severní část pravého břehu Slapské přehrady od jara tíží uzavírka kvůli opravy silnice a mostu na hrázi. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabině se kvůli uzavírce prodloužila o více než 20 kilometrů. Podnikatelé v cestovním ruchu si stěžují na nízké tržby. Starosta Rabině by chtěl o víkendech posílit veřejnou dopravu. Podle vodohospodářů jde o největší opravu mostu od výstavby vodního díla před více než 70 lety. Stavbaři by měli vyměnit mostní pole a opravit nosné konstrukce. Povodí Vltavy se od rekonstrukce slibuje prodloužení životnosti mostu. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková přináší rady, jak v klidu odletět na dovolenou.
3: Přinášíme tipy pro hladký odlet. Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami, pokud to vaše aerolinka umožňuje, a buďte v gateu rychleji. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Pouze v terminálu 2 si můžete vzít navíc jednu nádobu až do 2 litrů. Za páté, zabalte si správně elektroniku. Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do ročního zavazadla.
1: Rybářství v celé republice se potýkají s dlouhodobým suchem a extrémním nedostatkem vody. Rybáři omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují. V příštích dnech Česko znovu zasáhne vlna veder a žádný vydatný a vytrvalý déšť meteorologové zatím neočekávají.
2: Sport.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA na zprávy z médií, které později FIFA v prohlášení potvrdila, reagovala ostrou kritikou.
2: Relax Radio.
1: Středa bude slunečná, teploty mezi 30 až 33 stupni. Odpoledne lze očekávat silnou zátěž teplem, hlavně v okolí Prahy, na Kladensku a Rakovnicku.
0: Dotaz na Facebooku Rádia Relax byl na zhmotnění sci-fi nějakých výrobků do současnosti, přítomnosti. Upravím to ještě pro tebe, Kamčo. Zkrátka psali někteří posluchači, že by chtěli teleportovat, že kdyby existoval teleport, jo, abychom nahradili letadla, takže tenhle ten vědecký vynález, že by mohl být...
4: A to by bylo dobrý, ale...
0: No a teď mi řekni, kam by si se teleportovala.
4: Kam bych se teleportovala? No já bych
0: to znamená,
4: možná...
0: přemístila okamžitě během vteřiny.
4: Já vím se teleportovat, Dani, děkuji za vysvětlení.
0: Všichni sledují tyhle ty vynálezy.
4: Já bych se teleportovala někam do Španělska na pláž.
0: Jo, tam
4: s nějakým
0: drinčíkem.
4: No to nevadí, já to mám ráda.
0: Jo. A na vodní lyže.
4: Na vodní lyže.
0: Máme to jako na dlaní, že ten teleport. Mandraže.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio. It's been

0: Až do pondělí 3. srpna na našem Instagramu soutěžíme o 2 vstupenky na Slánský Open Air Festival, kde bude spousta kapel, ale bude tam například i Ivan Mládek Banjo Band, anebo 100 zvířat, tradičně totální nasazení. Slánský Open Air Festival se uskuteční 21. srpna v letním kině ve Slaném. A my se ptáme, odpovědi by měly přicházet pouze na Instagram, kolika denní festival Valník vlastně je?
1: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na příjezdu do Prahy po D7 u Kněževsi počítejte se zdržením. Zhruba 2,5 kilometru před Prahou se srazila dvě osobní auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Největší z velkých koček světa má dnes narozeniny. No, narozeniny. Má svůj den, Mezinárodní den tygrů je právě dnes. Koukám na počty tygrů v soukromém vlastnictví, v soukromých chovech. V České republice je 130 až 180 tygrů. Si to představte, kolik v soukromých chovech je těchhletěch velkých šelem. V minulosti bylo prý tygrů více, ale teď se někteří tygři zkrátka museli přestěhovat i třeba do zahraničí. No a to, že je 180 nebo necelých 130 až 180 tygrů v soukromých vlastnictvích, v soukromém chovu, tak znamená, že vlastně v soukromých chovech a nelicencovaných zařízeních v Česku dlouhodobě žije celkově víc velkých kočkovitých šelem než v zoo. Zdravíme všechny tygry.

0: Kylie Minogue na relaxu 8 hodin 46 minut, Terka si připravuje dopolední vysílání a Kamča připravuje zprávy na 9 hodinu. Já se dívám na Facebook Relax Radio, tady máme dotaz, který sci-fi vynález byste chtěli, aby už konečně existoval v reálném životě. A například tady byly několikrát teleporty i v SMS-kách, ale i amarouny. Vzpomínáte na amarouny? Já si na amarouny vzpomenu vždycky, když vidím někde ve výloze gumové medvídky.
1: Takhle.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Na D7 na příjezdu do Prahy jeďte opatrně, 2 kilometry před Prahou je pro poruchu odstavené osobní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme sluníčko, 9 hodin a 1 minutu.
1: Louny rozšířily polopodzemní kontejnery a zemědělci sklízí rychleji než v loni. Obilnin posekali polovinu, řepky 2/3. Máme pro vás dopolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Lounu mohou nově využívat další stanoviště polopodzemních kontejnerů v ulici Platanová. Ve městě je tak nyní k dispozici již 12 stanovišť polopodzemních kontejnerů a 4 stanoviště podzemních kontejnerů. Nové stanoviště přináší vyšší kapacitu, estetičtější řešení veřejného prostoru i komfortnější třídění odpadu pro obyvatele. Kontejnery jsou již připraveny k běžnému používání. V Berouně pokračuje revitalizace pomníků padlým na Husově náměstí. Mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Poté, co restaurátoři dokončili rekonstrukci sochy Záboje, přišly na řadu okolní záhony, které je potřeba po restaurátorských pracích obnovit, doplnit zeminou a osázet. Zahradníci v okolních záhonech vysadí postupně několik set sazenic letniček, 600 kusů velkokvětých afrikánů a 70 kusů šalvějí hajních. Následovat bude úprava vnitřního záhonu okolo sochy Záboje a výsadba dalších letniček a trvalek.
1: Součástí prací je i výměna laviček. Po měsíci žňových prací mají zemědělci aktuálně sklizeno více než polovinu ploch obilnin a téměř 2/3 ploch řepky. Zemědělci sklízí rychleji než loni, kdy měli touto dobou kvůli nepříznivému počasí posekáno 22% ploch obilnin a zhruba 1/3 ploch řepky. Nejrychleji sklízí zemědělci v Jihomoravském a Zlínském kraji. Naopak nejpomaleji pokračují žně v Karlovarském kraji. Během vlny veder, která zasáhla Belgii v druhé polovině června, zaznamenala země nejvyšší nadměrnou úmrtnost v Evropě. Belgický institut veřejného zdraví uvedl, že na konci června a v prvních červencových dnech bylo zaznamenáno 2000 úmrtí nad obvyklé počty, což představuje nadúmrtnost ve výši 48%. Tento údaj byl mnohem vyšší než v sousední Francii, kde nadměrná úmrtnost činila 23%, a v Nizozemsku, kde dosáhla 13%, a to i přes podobné teploty.
2: Sport.
1: Trenéra Stanislava Levého překvapilo, jakým způsobem se fotbalisté Sparty v úvodu sezóny prezentovali při porážce 1-3 v Brně se Zbrojovkou. Letenští podle něj zatím nemají kádr na zisk ligového titulu, řekl 68-letý bývalý reprezentant a kouč se zkušenostmi z domácích i zahraničních klubů.
2: Relax Radio.
1: Teploty se aktuálně pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Postupně mohou podle meteorologů vystoupat až na 33 stupňů. Po celý den bude polojasno až jasno.
0: Máme jasno, dneska vyrazíme na koupák. Kolik jsi uplavala nejvíc?
1: Tak to nevím. To já si neměřím.
0: Kolik tak 20 metrů plaveš?
1: No asi. Já nevím, kolik je 20 metrů. Já jsem ženská, nemám odhad na metry, rozumíš? Jako.
0: To je dlouhý bazén, nebo šířka bazénu venkovního. 50 metrů.
1: Kolik uplaveš ty skválně, co?
0: Já.
1: Jsi takový akvamen, viď, určitě, akorát
0: no,
1: bez vlasů.
0: To já. No, právě to je dobrá aerodynamika. Potom. Já jsem plaval takhle přes jezero, přeplaval jsem jezero, nevím, kilometr a půl, a začalo pršet. A mě se nechtělo jít přes to jezero, kolem jezera, jako přes to bahno a tak, protože jsem neměl boty. Pršelo, byla bouřka. A tak jsem plaval zpátky.
1: To říkám, akvamen.
0: To teda byl zážitek, to bylo něco. Pojďme se koupat s Julio Iglesiasem a hlavně mějte relax.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné a prosluněné středeční dopoledne. Posloucháte Radio Relax a startuje Café Time s Terkou. Dneska máme datum 29. července a dnes nám slaví svátek všechny Marty. Tak já jim přeju všechno nejlepší, vy jim nezapomeňte popřát taky. A zároveň dneska máme i Mezinárodní den tygrů. Ten vznikl v roce 2010 na tygřím summitu v Rusku. Těžko říct, kdo se na tom summitu toho účastnil, jestli to byly tygři, a nebo nějací lidé, každopádně dnes Mezinárodní den tygrů. Tak to klidně můžete oslavit nějakým tygřím tancem nebo tygří mastí.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: No, co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No, tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Od mistrovství světa ve fotbale uplynulo sotva pár dní a o fotbale se ale mluví stále a pořád. Ať už jsou to výdělky, které si odnesli fotbalisté, a nebo třeba jejich program v nadcházejících dnech. Už za malou chvilku se dozvíte, co chystá Cristiano Ronaldo. Tak poslouchejte dále Radio Relax.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio. Flow Rider. Alexander Girl.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 na 33. kilometru je odstavené nákladní vozidlo. Dejte si pozor a na místě se určitě zdržíte. Tak projíždějte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Podle britského The Sun by měl Cristiano Ronaldo být výkonným producentem seriálu z fotbalového prostředí s názvem They First. Hlavní role fotbalového agenta se ujme 55-letý britský herec Damian Lewis, ale také sám Ronaldo by se měl ujmout jedné z rolí a nebude jedinou fotbalovou hvězdou. V seriálu by si měl zahrát i bývalý útočník Arsenalu Thierry Henry. Natáčení už začalo na hřišti týmu Barnet FC, který hraje čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž. No a kdy tento seriál budeme moct vidět i my, to se ještě neví, ale snad to bude brzy.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D10 na 55. kilometru ve směru na Prahu je srážka osobního automobilu se Srnou. Dejte si pozor, projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 2 minuty a 40 vteřin, to je přesný čas po 10. hodině.
1: Stavba železničního tunelu z Prahy do Berouna začne za 6 let a registrační značky si budeme moct vyzvedávat ve výdejních boxech. Přejeme vám pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem bude stát v dnešních cenách kolem 76 miliard korun. Je to výrazně více, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu, pokračují také geologické průzkumy. Samotná výstavba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády. Přinést má kapacitnější, bezpečnější a odolnější dopravní systém. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Estakáda se stane hlavní dopravní osou veřejné části letiště. Okrouží velkou část areálu sever a zajistí plynulejší rozdělení dopravy. Výstavba estakády také přinese bezpečnější prostředí pro cestující, zaměstnance i návštěvníky letiště, protože přesměruje dopravu mimo pěší zónu. Od zastávek městské hromadné dopravy, vlaku či parkovišť, tak cestující dojdou do terminálu bez křížení se s vozidly. Součástí projektu je výstavba nové příjezdové i odjezdové estakády na pilířích se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před terminály 1 a 2 a souvisejících ramp.
1: Jeden vysazený strom na dva pokácené. Taková je situace za první pololetí podél silnic v Česku. Informace plynou ze statistik, které poskytly jednotlivé krajské správy silnic. Ty od začátku roku vysázely celkem 7156 stromů, zatímco 14 000 jich pokáceli. Statistika neuvádí čísla za Prahu, kde technická správa komunikací zatím eviduje jen počet loni vysazených stromů. Potíže správám silnic způsobují vandalové, kteří nové stromky kradou nebo je záměrně poškozují. Kabinet schválil návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Vláda dále schválila, že povinnost zpracovávat nefinanční výkazy se omezí na zhruba 100 největších firem z dosavadních 2000. Kabinet naopak odmítl rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky.
2: Sport.
1: Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Svajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Semifinalista letošního Roland Garros bez problému vyhrál první set, poté zápas na téměř 2,5 hodiny přerušil déšť. Sedmý nasazený Čech druhou sadu ztratil v tiebreaku 5-7, pak už znovu s Švajdu přehrál.
2: Relax Radio.
1: Ještě přinášíme informace od meteorologů, ti pro dnešní den předpovídají jasno nebo polojasno. Odpoledne očekávají silnou zátěž teplem, hlavně v okolí Prahy, na Kladensku a Rakovnicku. Teploty mohou vystoupat až na 33 stupňů.
0: V rámci teplých dní máš nějaké plány, Kamčo?
1: Ne.
0: Přežívat klimatizaci. Ano, je mi to úplně jasný. Tak to máme poměrně stejné plány. Ale samozřejmě nám k tomu bude hrát relax. Dáme si třeba DJ Jazzy Jeffa a The Fresh Prince. Summertime už za malou chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a dnes máme Mezinárodní den tygrů. No, my na tygry a nejen tygry budeme vzpomínat v rámci filmu. Pokud i vy si vzpomenete na nějaké zvíře nebo dokonce tygra, který si zahrál v některém z filmů, tak mi napište na 606 736 736, protože my se dneska o těchto zvířecích filmových hvězdách budeme bavit. Tak poslouchejte dále Radio Relax a klidně pište.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

Will Smith alias Fresh Prince nám s písničkou Summertime dospíval právě teď na rádiu Relax a my se jdeme podívat na slibovaná zvířata. Zatímco režiséři mají na starosti herecké výkony lidí, zvířecí hvězdy ze zvláštních agentur nacvičují se svými trenéry, poslouchají jejich pokyny a za odměnu dostávají místo honoráře různé pamlsky. Naštěstí už jsou pryč doby, kdy filmaři mohli zacházet se zvířaty, jak se jim zachtělo. Dnes existují organizace, které dohlížejí na to, aby v průběhu natáčení nebylo žádné zvíře zraněno. Pokud i vy máte nějaké oblíbené zvíře z nějakého filmu nebo seriálu, tak mi napište na 606 736 736, ale my už se jdeme podívat na prvního medvěda. Jedná se o medvěda Kodiaka, který se jmenuje Bart, jmenoval, který žil v roce 1977 až 2000 a jeho nejznámější rolí je dospělý grizzly ve filmu Medvědi. Medvěd Bart, který bohužel předčasně zahynul na rakovinu, patřil k nejslavnějším zvířecím hercům vůbec. Objevil se v 15 filmech, několika dokumentech a mnoha reklamách. Ačkoliv se narodil v zoo, vychovávali ho manželé Susovi, kteří trénují různá divoká zvířata pro film. Přestože Bart v dospělosti měřil okolo 3 metrů a vážil 750 kilo, nikdy nikomu neublížil a jeho pán Doug mu dokonce občas dával hlavu do tlamy. Bartovým nejvýznamnějším snímkem byly Medvědi, což je film z roku 1988, kde po pečlivé přípravě stvárnil hlavní roli dospělého grizzlyho, který se ujme opuštěného medvíděte. Jeho neuvěřitelný výkon dokonce vzbudil debaty o zřízení Oscara pro zvířecí herce. Tak to byl náš první zvířecí herec, ale zároveň i hvězda, Bart. Relax.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky ke

0: Naším dnešním dopoledním tématem na rádiu Relax jsou zvířecí filmové hvězdy. Nejdřív jsme vzpomněli na medvěda, který se jmenuje Bart a zahrál si ve spoustu filmech, ale teď se podíváme i do třeba mořského světa, na nejznámější kosatku. Určitě jste si všichni vzpomněli na Kejka, což je kosatka z filmu Zachraňte Billyho. Zřejmě nejslavnější verliba na světě, známá nejen ze třech filmů o kosatce Billym, kterou osvobozuje osiřelý chlapec. Osud Kejka totiž nápadně připomíná příběh Billyho, neobvyklá popularita snímku vyvolala ten se najít Kejko nový a lepší domov než ten tehdejší v zábavním parku v Mexico City. A tak to má být, když už se proslavil, tak ať mu je lépe. No a pak tady máme taky třeba Jacka z Pirátů z Karibiku. Nejedná se o kapitána Jacka Sparrowa, ale jedná se o Malfy Kapucínské. A proč mluvím v množném čísle? Je to proto, že tuto jednu opici právě v Pirátech z Karibiku stvárnili dvě opičky Malfy Kapucínské, Tara a Levi. Tyto dvě opičky si zahrály v populárních dílech všech Pirátů z Karibiku a během natáčení bylo všemožně postaráno o jejich pohodlí. Oblečky, které měly na sobě, byly ušité na míru, aby opičí herce nikde netlačily. Tak je to tak. Staráme se o všechny herce jako v bavlnce.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dnes dopoledne se na Rádiu Relax bavíme o zvířecích filmových hvězdách. Díky bohu už to dnes s nimi funguje tak, že jsou vycvičeni a staráme se o ně na tom natáčení lépe, možná i než o lidi. Ale jdeme se podívat ještě na posledního tohoto herce. Jedná se o neapolského Mastina Huga, který si zahrál Tesáka v Harry Potterovi. Jedná se o psího herce Huga, který zářil v roli Tesáka, hodně uslintaného loveckého psa ze série filmu o Harry Potterovi. Hagridův domácí miláček mimo jiné doprovází hrdiny do zapovězeného lesa. Exteriér byl pro tento účel pokryt měkkým mechem, aby si Hugo nezničil citlivé packy. Přesně tak, jak jsem říkala, staráme se o ně lépe než o lidské herce. Ale tak to má být, protože přece jen vždycky obzvláštní ty filmy a i na nich je to, že jsou ty filmy potom úspěšné. Kdybyste si i vy vzpomněli na nějakého zvířecího slavného herce, tak mi napište na 606-736-736. Ráda si poslechnu, v jakých filmech utkvěly zvířata v hlavě vám.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: 11 hodin, to je přesný čas.
1: Pátek může být až 40 stupňů a Airbus uskutečnil rekordní let z Austrálie do Francie trvající více než 24 hodin.
2: Relax Radio.
1: Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek by na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátek příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané finance se tak na účet připíšou i hned, i o svácích, víkendech nebo v noci. Naučili se to využívat i drobní podnikatelé. A to formou platby přes QR kód, neboť peníze od zákazníka se jim na kontě objeví bez prodlení. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými nabídkami na sociálních sítích. Více už Sandra Volkánová z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
3: Česká správa sociálního zabezpečení důrazně varuje veřejnost před zavádějícími příspěvky na sociálních sítích, které klienty lákají na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Tyto reklamní kampaně neoprávněně využívají název instituce ČSSZ a státní znak České republiky, čímž se snaží vyvolat falešný dojem oficiální komunikace úřadu. Vizuály navíc prokazatelně obsahují nepřesné texty, vygenerované umělou inteligencí. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit. Veškeré potřebné údaje mají všichni klienti zcela zdarma a bezpečně k dispozici.
1: Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, když ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti. Speciálně upravené dopravní letadlo by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince australských aerolinek mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.
2: Sport.
1: Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54-letého rodáka z Marseille na tiskové konferenci jako nového kouče představila francouzská federace.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Dopoledne bude jasné až skoro jasné. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
0: My jsme se dneska bavili o zvířatech, které jsou vlastně hvězdami filmu. Pamatuješ si nebo vybavíš si nějaké oblíbené zvíře z nějakého filmu, které ti přišlo třeba vtipné nebo roztomilé nebo tak něco?
1: Tak já si vybavím určitě Nema. Rybičko.
0: Dobře, dobře, tak to máme úplně animované, ale my se bavíme o těch hercích. To jsou jako zvířecí herci. Tak si zmiňovala před chvilkou, jsme se bavili o tom,
1: tak
0: že
1: v K9 je ten vlčáček, ne?
0: No, co? Jasně, přesně tak. Nebo si říkala třeba Piráty z Karibiku, že jo?
1: Ano, tak jako opičku,
0: tam,
1: jo.
0: Tam opičku, no jasně.
1: No, ale ta není moc sympatická, ta opice tam mě rozčiluje jako všechny ty díly, takže na to vůbec to tady nebudeme vůbec zmiňovat.
0: Tak nic, dobře. To nevadí. Tak si dáme zase nějakou letní pecku. Ace of Base, Cruel Summer. Už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi a krásnou středu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
5: Relax Radio.
2: Relax Radio.
5: Kamila Hagarová.
2: Kamila Hagarová.
4: Relax.
5: Relax Radio.

Dnes jsme se na Rádiu Relax bavili o zvířecích hvězdách filmu. No a mám tady ještě dvě zprávy. Jedna je od Petra. Artax, kůň z Nekonečného příběhu. Toho si moc dobře pamatuju. A taky Bílý pes Goro. To je seriál z asijského prostředí. A dopsal tomu Petr, no jo, jsem už starší ročník. Jsou to poněkud starší filmy a seriál, ale musím říct, že určitě velmi dobré. Takže Petře, děkuji moc za zprávu. A pak tady mám ještě jednu. Já si pamatuju z rodinných filmů opičáka Jacka hokejistu, Věrka. Věrko, to si trošku zasáhla moji notu, protože to jsou přesně filmy mého dětství a opičáka Jacka mám já ze všech těch zvířat úplně nejraději.

0: Slaný, těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéru. kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.

Známý americký rapper Eminem poslal do aukce více než 100 párů tenisek ze své osobní sbírky. Nechybí podepsané modely od Nike, Jordan, Adidas ani Pumy, včetně Slim Shady Air Jordan 3, které měl na sobě během halftime show na Super Bowlu. Veškerý výtěžek z aukce podpoří nadaci Marshall Mathers Foundation, která pomáhá znevýhodněným a ohroženým dětem a mladým v Detroitu. Tak dobrá věc je to, že s tím pomáhá. Každopádně, co dělal s více než 100 párů tenisek? To si neumím představit, ale věřím tomu, že má velkou šatnu, kam se mu to všechno vešlo.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na silnici číslo 608 u obce Postižín je nehoda. Dvě havarovaná vozidla a konkrétně nákladní automobil s motorkou. Dejte si pozor, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

Mladé ženy, dejte si pozor. V ulicích Prahy se objevily náborářky sekty Sinchonji, které oslovují hlavně mladé ženy. Na první pohled ale vůbec nevypadají jako členky nějaké sekty. Sekta navíc věří, že pokud se k ním nepřidáte, budete po smrti trpět v ohnivém jezeře. Lákají primárně na kurzy korejštiny, K-popu, korejského jídla nebo biblického semináře. A teprve potom se snaží lidi přivést do svého hnutí. Zatím se pohybují hlavně kolem Štrosmajerova náměstí v Praze. Tak si dejte pozor, pokud se chystáte do Prahy a jste mladá slečna.

0: Na našem Instagramu opět probíhá soutěž, a to o vstupenky na Valník. Valník je slánský open air festival, který se bude konat 21. srpna. No a až do 3. srpna vy můžete na našem Instagramu soutěžit o vstupenky. Na akci se promítnou skupiny jako 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel. Vaším úkolem je, abyste sledovali náš Instagram a správně odpověděli na následující otázku, která zní, kolikadenní festival je. Napište nám na Instagramu a zrovna vy můžete klidně vyhrát vstupenky na Valník, který se bude konat 21. srpna.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Posloucháte Radio Relax a za minutu máme 12 hodin.
1: Kladensko může trápit nepříjemný zápach a fotbalový mistr světa Kukurea už má na paži vytetovanou trenérovou podobiznu. S Terkou vám přejeme hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenský odbor životního prostředí upozorňuje, že v souvislosti se zaoráváním kalů na zemědělských pozemcích v obci Pchery může v následujících dnech docházet ke zvýšenému zápachu. Osoba hospodařící na pozemcích předložila doklady, včetně plánu ukládání kalů na zemědělské půdě. Odbor životního prostředí prověřuje dodržování stanovených podmínek v rozsahu své zákonné působnosti. V Berouně vznikne nová světelná křižovatka. Kdy výstavba začne, nám řekne mluvčí místní radnice Petra Lišková.
3: Křižovatka ulic Kolárová, Jungmanova patří k frekventovaným úsekům Berouna. Výstavba nové světelné křižovatky přinese zásadní zlepšení dopravní situace pro všechny účastníky provozu, zvýší se bezpečnost chodců, usnadní se výjezd z ulic a sníží riziko dopravních nehod. Úseku stavebních prací dojde k částečnému zúžení vozovky na jeden jízdní pruh se střídavým průjezdem a úpravou předností v jízdě. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost a sledování přechodného dopravního značení. Vybrané úseky chodníků v ulicích Kolárova a Jungmanova budou dočasně uzavřeny.
1: Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Do akce se podle ministerstva zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na dnešek nešířily. Boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách stížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat 40 stupňů Celsia. Po týdenním boji s ohněm se nasazeným francouzským hasičům, které podporují také evropské jednotky, včetně českých a slovenských, podařilo zamezit šíření ohně.
2: Sport.
1: Obránce Marc Cucurea už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. 28-letý fotbalista tak splnil slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje mistrovství světa. Novou úpravou se pochlubil na Instagramu.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Obloha je na většině území slunečná. Teploty během odpoledne vystoupají až na 33 stupňů Celsia.
0: Přemýšlela jsi někdy nad tím, že by si nechala svého trenéra nebo šéfa vytetovat?
4: Ne.
0: No tak máš nad tím přemýšlet.
4: Já jsem si teda myslela, že Kukurea to neudělá, ale viděla jsem to tetování a vypadá to docela dobře. Já jsem čekala, že to bude vypadat jako, ne že by De La Fuente vypadal špatně, to vůbec ne, ale je to takový zvláštní se nechat vytetovat někoho na ruku a většinou to nevypadá dobře. Tak tohle vypadá dobře.
0: No takže by si nad tím měla začít přemýšlet a určitě to tak uděláš.
4: Jakože bych si někoho jo, dobře. No jako já nemám tetování, tak asi ne, ale můžeme to tady jako nadhodit, třeba Aleš Švarc by se toho mohl chytnout podle mě.
0: To je dobrý nápad. Tak si s námi pojďte dát Sex on the Beach a klidně i tetování na Radio Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Každý prázdninový pátek se koná na Masarykově náměstí ve Slaném akce Music on the Square. Jedná se o koncerty, které se konají každý prázdninový pátek ve Slaném na Masarykově náměstí. No a tento pátek vystoupí skupina Spinu Square. Hudba na náměstí začíná od 20 hodin a vstupné je zdarma. No a tradiční automotoburza se bude konat v sobotu 1. srpna od 6 do 14 hodin na letišti na Velké Dobré. Parkování přímo na letišti je zdarma. Tak to jsou naše tipy na pátek a sobotu.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Relax. Nejlepší rádio ve vašem

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. července. Tento den roku 1861 se narodila Elisha Hathaway Lee Roosevelt, manželka amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Po 22 letech ji následoval člověk, na kterého historie nevzpomíná v nejlepším, italský diktátor Benito Mussolini. Narozeniny má dnes také herec a bavič Michal Suchánek, ten je ročník 1965. V roce 1972 spatřil světlo světa basák skupiny Verve Simon Jones. Tento den roku 1890 svět také přišel o velikána jménem Vincent van Gogh. Zemřel ve Francii. V roce 1835 vznikly na Havaje první plantáže s cukrovou třtinou. 9 let na to v New Yorku otevřeli jachtklub. Na Manhattan Beach pořádali roku 1899 první motocyklové závody. Přesně po 50 letech začala vysílat britská rozhlasová stanice BBC. Psal se rok 1965, když měl svoji premiéru film z produkce Beatles s názvem Help. Na slavnostní premiéře se objevila i britská královna matka. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: V Neratovicích začíná rekonstrukce polní ulice a falešní telefoničtí bankéři si odpíkají 7 let vězení. Máme pro vás další zprávy, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V Neratovicích v ulici Polní byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci a výstavbě komunikace v úseku od železniční tratě po ulici Biškovická. Práce budou probíhat podle harmonogramu od konce července až do září a zahrnou zemní práce, výstavbu komunikace i pokládku nového asfaltového povrchu. Dobrou zprávou pro obyvatele je, že průjezd ulicí bude po většinu doby zachován. Krátkodobé omezení se předpokládá pouze při pokládce finálních asfaltových vrstev, a to přibližně na 2 až 3 dny v závěru stavby. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková přináší rady, jak v klidu odletět na dovolenou.
3: Přinášíme tipy pro hladký odlet. Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami, pokud to vaše aerolinka umožňuje, a buďte v gateu rychleji. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Pouze v terminálu 2 si můžete vzít navíc jednu nádobu až do 2 litrů. Za páté, zabalte si správně elektroniku. Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do příručního zavazadla.
1: Začala uzavírka silnice pod železničním mostem v Klatovech, kterému se přezdívá gilotina. V minulých letech se pod jeho nízkou konstrukcí zasekla řada kamionů. Předloni při jedné z nehod dokonce zemřel člověk. Přestože správa železnic most nedávno zvýšila, nyní se rozhodla pro jeho úplnou výměnu. Hotovo má být do 23. listopadu. 3 Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, co by falešní telefoničtí bankéři, se odpíkají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému.
2: Sport.
1: Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Středeční odpoledne bude jasné až skoro jasné. Teploty mohou vystoupat až na 33 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají v nížinách silnou zátěž teplem.
0: Silná zátěž teplem. Tak
1: to budu mít já,
0: tím?
1: Protože si vypnul klimatizaci opět, zase je to tady.
0: Ale aspoň nebudeš nastydlá, to se nemůže takhle přehánět tady v tom horku.
1: Ale to
0: se...
1: bych nebyla. Ale nebyla.
0: Dodržujme tekutiny a to je základ, takže teď skleničku vody a vypít, Kamilko. A já vám budu hrát muziku. Mezi 13. a 14. Bruno Mars už za chvilku na Relaxu. Hezké středeční odpoledne.
4: Relax Radio.
2: Kamila Hagarová. Honza Ladra.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Takové aspoň hudební osvěžení v tomhle horku. 13 hodin, 13 minut, krásně nám to vychází. Středa 29. červenec. A pokud v těchto dnech budete trávit svůj volný čas u vody, tak se rozhodně máte, závidíme tady ve studiu. A jestli to bude hodně chladná voda, tak máte, pánové, vyhráno i ve vztahu. Studená voda zní trošku jako nesmysl, že by mohla zlepšit vztah, ale ano, je to tak. Jenže pokud jsou muži vystaveni horku, dochází u nich k poklesu hladiny testosteronu, jež je spojován se sexuální touhou. Proto tedy se lze právem domnívat, že nižší teploty zvýší chuť k milování. Koupel tedy ve studené vodě zlepšuje sexuální život. Takže pánové, dneska večer studená sprcha anebo hodně studený bazén.
1: Prázdniny s relaxem.

0: neberou něco na výši rozpočátku. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Na rádiu Relax takhle ve středu odpoledne Meghan Trainor, Still Don't Care, za chvilku Why Don't We, Slow Down, no a nebude chybět ani Verona, Jen tobě. To je tedy hudební playlist a co se týká informací, dnes se společně zaměříme na téma, kdy koukneme do vašeho automobilu. Máte se rozhodně na co těšit.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Jasně, já ti splním přání, trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
3: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Depešáci na relaxu a pojďme otevřít dnešní téma. Každý totiž máme v autě něco, co tam vozíme roky. A vlastně ani nevíme proč. Starou mapu, škrabku i v červenci, deštník, rovnou třeba dva, a ten jeden ani nikdy nepoužijeme. Nebo třeba lékárničku, na kterou se modlíme, aby zůstala zavřená. A právě to nás dnes zajímá, co vozíte v autě, i když to skoro nikdy nepotřebujete. Je to asi týden zpátky, měl přítelkyni auto a musím říct, že to, co jsem tam objevil, že normálně to je prostě sbírka neskutečných věcí. To, že tam má startovací kabely, to je jasný, lékárničku, trojúhelník, tak to je základ, ale já jsem v tom autě, přátelé, našel tři škrabky. Samozřejmě jako jedna je dobrá, ale proč tři a proč zrovna v červenci, proč se to nevyndá, ale co mi jako nebere hlava, taková ta folie, co se dává na to přední sklo, abyste ráno nemuseli škrábat, nebo i teď v tomhle horku je to dobrý dát, že se nerozpálí tak ta palubní deska, tak já jsem jich tam našel pět. Pět těchto folií. Tak co vozíte vy v autě? 606-736-736. Máte tam taky někdo, prosím vás, těch pět folií?
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a

0: Ostravě i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

Máme 29. července, středa, za chvilku 14. hodina a ne vždy nabídne vysílání veselé zprávy. Tu, kterou mám teď před sebou, tak to je zpráva, která zasáhla celý hudební svět. Ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce v Dublinu irský zpěvák Glenn Hansard. S ním je rozhodně spojená i Česká republika za píseň Falling Slowly. Byl oceněn Oscarem společně s Češkou Markétou Irglovou. Tak pojďme si dát zmíněnou píseň jako vzpomínku.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
5: Yo, this one right here is for the drop out of schoolers, the future cougars, the Mary Jane of you.

0: Za minutu 14. hodina posloucháte Radio Relax a teď uslyšíte Kamilu Hagarovou. Ta připravuje celý den zprávy.
1: Přinášíme zprávy z Berouna a česká fotbalová reprezentace by měla mít španělského kouče.
2: Relax Radio.
1: Ve Skrých na Rakovnicku mají v plánu vybudovat jeden z nejambicióznějších projektů posledních let. Obec má v plánu zachránit chátrající budovu bývalé školy a navazující přístavbu školky a proměnit je v moderní centrum vzdělávání, paleontologie a komunitního života. Na financování rekonstrukce nyní vyhlásila veřejnou sbírku. Téměř 200 dětí pojme nová mateřská škola v Berouně. Mluvčí Berouna Petr Liškové jsme se zeptali, kdy začne školka fungovat a zda jsou vypsané termíny pro zápisy.
3: Nová mateřská škola v ulici Konopíkova na velkém sídlišti má za sebou kolaudaci a nejpozději začátkem října by měla přivítat první děti. Rozšíří tak berounské předškolní kapacity o další 6 tříd se 168 místy. Než se provoz naplno rozběhne, je ještě potřeba dovybavit interiéry a dokončit úpravy okolí školky. Od 24. srpna do 8. září bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání.
1: Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policisty, kteří muže i jeho zavazadla důkladně prohledali. Přestože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Nákupy v akcích tvoří téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží. Je to asi o 2% body více než loni. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy, podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Nejčastěji se ve slevách prodávají máslo, margaríny, káva, pivo, cukr nebo vajíčka. U másla, kávy nebo piva dosahuje podíl prodejů v akcích kolem 70%.
2: Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Deña. 52-letý trenér slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.
2: Relax Radio.
1: Odpolední obloha je slunečná, meteorologové očekávají teploty mezi 30 až 33 stupni Celsia.
0: Kamčo, je něco, co máš v autě, co nepotřebuješ? Já jsem mluvil minulou hodinu o tom, že má přítelkyně, když jsem jí teďko nedávno uklízel v autě, našel jsem tam 5 těch fólií, co se dávají na přední okno, když mrzne.
1: Lepší tam má připravena, ale no.
0: Pozor, tady třeba Katka píše, že má v autě 4 deštníky, jo, tak přítelkyně má 2, tak jsem si jako říkal, proč tady sakra má 2?
1: Tak pojede někdo s tebou, ne, tak musíš jako podělit ty lidi o deštníky.
0: Jo, takhle.
1: Já tomu rozumím. Já tam nemám nic. To ještě jako zatím čistý, ale něco se najde určitě.
0: Ale určitě by se tam něco našlo. Neříkej, že tam vůbec není nic v kaslíku.
1: Ne, není.
0: Fakt?
1: Ne.
0: No, že jsi dobrá teda.
1: Kapesníky tam teďkon mám, jo, ale to tak, je taková jako
0: no tak sakce. Zdravíme tedy Honzika, když jde uklízet tvé auto.
1: Honzik neuklízí. Je,
0: tak neuklízí ani.
1: No já uklízím
0: jo,
1: auto.
0: Takhle.
1: No
0: takhle, tak to teda. Ty si myješ auto sama?
1: No, ano. Ano.
0: Počkej, co dělá on?
1: Proto já mám ten zásnovní prsten na týdce, vidíš
0: on?
1: Ho?
0: Co dělá on?
1: Tak on zase řeší jako olej a tady ty
0: jo,
1: věci, když tam něco
0: vyběhne,
1: takže technický věci.
0: A podle mě on koukal teď na fotbal, ne?
1: No to si píš, že koukal na fotbal.
0: No dobře, i na un momento, už za chvilku na relaxu a co mají v autě řidiči a řidičky, naše posluchače Rádia Relax, to se dozvíte už za chvilku.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

Galantis, Jack Jonas a taky zpěvačka Mabel. Pojďme na dnešní téma. Říká se, že auto je vizitka svého majitele. Jenže když otevřete kufr, často zjistíte, že je to spíš druhý sklep. Psychologové dokonce říkají, že si lidé nechávají spoustu věcí jen kvůli pocitu jistoty, ne proto, že je opravdu potřebují. Kolik z nás vozí třeba skladací lopatu i teď v létě? Startovací kabely, tak asi jo, to chápu. Tažné lano, pracovní rukavice, to se asi jako v autě uplatní někdy. Nebo třeba starou mikinu, když jste naposledy otevřeli kufr a opravdu ho třeba celý uklidili. Možná, že jste tam objevili zajímavé věci. Já asi 14 dní zpátky jsem takovéhle situace zažíval, když jsem přítelkyni uklízel auto. Objevil jsem tam fakt zajímavé věci, proto jsem zvolil tohle téma do dnešního vysílání. Pojďme na vaše zprávy. Ahoj, Jendo, v kaslíku mám staré dálniční známky. To byla doba, když se ještě lepily. Napsal někdo nepodepsaný. Pak napsala Katka. Ahoj Honzo, 5 folií tam asi nemám, ale poklady bych našla. Mám auto před úklidem a jsem líná věci hledat, tak to raději koupím nové. Pod sedačkami budu mít určitě hafo papíru kapesníčku. Ne, nejsem praštěná. Deštíky jsem vozila 4, takže to asi chápu. No a doma jsem tímhle líná nebudu hledat. Teď našla x lahviček krémů po opalování. Poté, co jsem další 3 koupila. Asi je to doména žen. Hezké odpoledne přeje Katka. Zdravíme Katku, díky za zprávu. Markéta napsala, zdravím, od kamaráda jsem dostala tygří oko, které má chránit a opatrovat při jízdě. Takže Markéta má tohle v autě. No a pak píše Lucka, mám 3 deštníky v autě a stejně vždycky zmoknu. Lucka. Jo, jo. Takže i 3 je ještě málo, přátelé. I Lucka zmokla. Stejně jako moje přítelkyně, která má v autě 2 deštníky. Proč sakra 2? Teď už i na.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: No, co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No, tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Dua Lipa, Dance the Night, léto, období, které všichni milujeme, ale na druhou stranu, když je vedro, jako třeba dnes, tak si zase zanadáváme a už se těšíme zase na chladnější dny. Hlavně nadáváme večer, kdy kvůli vysokým teplotám nemůžeme úplně pohodlně spát. Jak je to s tím spánkem horku, prozradím za chvilku a taky koukneme na dálnice. Už za chvilku, jen co dohraje Britney Spears.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, D5, 71. kilometr ve směru na Prahu, pozor, předmět na vozovce, leží tam nějaká plachta. D5 ještě jednou, od 5. až po příjezd do Prahy a sjezd na Pražský okruh, je tam kolona, hlavně kamionů, takže od 5. kilometru počítejte se zdržením. D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu, tam je zase dodávka s defektem, zasahuje ale do vozovky a asistenční služba už by v tuhle chvíli měla být na místě. D8, i tam spozorněte, a to na 48. kilometru ve směru na Prahu, pomalu jedoucí vozidlo údržby, z tohoto důvodu je pravý jízdní pruh uzavřen.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: takový, řekl bych, fenomenální návrat do 90. let před 15. hodinou na relaxu. Teď, když se dívám na ty teploměry tady u nás, nejenom ve studiu, ale hlavně venku, tak musím říct, že opravdu teď uděláte dobře, když pojedete někam v vodě. Čekají nás opravdu horké dny a jak je to se spánkem, místo klidného odpočinku se budeme asi neustále převalovat, bude nám horko a nepomůže ani otevřené okno. Tak co s tím? Pomůže nám ještě třeba něco? Dát si tam třeba kbelík s ledovou vodou a namáčet si nohy? Nemusíte to ani zkoušet, neuděláme prý nic. Jde totiž o odkaz našich jeskyních předků. Ke spánku totiž potřebujeme temné a hlavně chladné prostředí, podobné jeskyni. V létě je tedy horko a dny jsou mnohem delší, takže se hormon melatonin uvolňuje později, což nám ten letní spánek podstatně stěžuje. Takže za to, že se nám v létě špatně spí, mohou tedy naši předci. Jedině si tedy v těchto dnech najít nějakou jeskyni a tam jedině přespat.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Tak jsme trošku hudebně kouzlili, tohle byl Eminem a Houdini. Možná vás překvapí, že zbytečnosti v autě nejsou jen otázkou pořádku. Dnes tedy řešíme, co máte v autě úplně zbytečného. Tyhle ty věci jsou totiž otázkou i peněz. Automobilové kluby spočítali, že běžný řidič vozí v autě 20 až 40 kg věcí navíc. A každé kilo znamená samozřejmě ano, vyšší spotřebu. Není to žádná katastrofa, ale když někdo vozí v kufru půl garáže, může si za rok připlatit za palivo tak trošku víc, než by čekal. Takže až dnes dorazíte domů, zkuste fakt otevřít ten kufr a podívat se, co je tam zbytečného. Možná zjistíte, že vozíte věci, na které jste třeba úplně zapomněli. Zdravím do rádia, píše posluchačka Martina, reaguje na dnešní téma SMS-kou, o kterou se s vámi samozřejmě musím podělit, protože nás to tady ve studiu docela pobavilo. Tak já budu citovat. V autě už čtvrtým rokem vozím vánoční ozdoby. To je taky hezký.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: 15. hodina a pojďme na zprávy. Slovo si bere Kamča.
1: V Žadci pokračuje rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha a Senát schválil růst rodičovské na 400 tisíc korun. S Honzou vám přejeme pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj chce přispět k rozšíření sítě přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Na začátku července proto spustil novou dotační výzvu z Fondu prevence 2026, díky které mohou obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátorů na místa s vysokou koncentrací lidí. O peníze z nové dotační výzvy mohou žádat obce, jejich příspěvkové organizace nebo nestátní neziskové organizace. K dispozici jsou celkem 2 miliony korun. Účast žadatele je minimálně 45%. Tomáše Kasala jsme se zeptali, jak probíhají práce na rekonstrukci ulice Svatopluka Čecha.
3: Rekonstrukce povrchu v části ulice Svatopluka Čecha si vyžádá úplnou uzavírku dopravy, která je naplánovaná do 15. září. V první etapě práce probíhají od křižovatky s ulicí Vojenských Čechů po propojku u gymnázia, tedy na úroveň výjezdu do areálu střední zemědělské školy. Ve druhé etapě dostane nový povrch úsek před výjezdem do areálu zemědělské školy a jednosměrná propojka podél gymnázia směrem ke stadionu Mládí. Objízdné trasy pro dopravu jsou vedeny okolními ulicemi.
1: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes schválil Senát. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovské. Předlohu, která upravuje také takzvanou superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků či božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste.
2: Sport.
1: Španělský trenér Santi Deña by byl podle bývalého fotbalisty Tomáše Ujfalušiho ideální volbou pro českou reprezentaci. Poznali se v Atletiku Madrid a podle 48-letého obránce by byl Deña 100% schopný národní tým pozvednout. Proto také španělského experta doporučil generálnímu manažerovi českých reprezentací Pavlu Nedvědovi.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách můžeme naměřit 33 stupňů, což je i maximum pro dnešní den. V noci mohou teploty klesnout až ke 14 stupňům. Zítra během dne bude jasno, přechodně při zvětšené oblačnosti, zejména na Příbramsku, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají až na 38 stupňů Celsia.
0: No, tak červenec je ve finále. Před námi srpen a pak už září. Můžu říct, co tě čeká v září, nebo je to tajný?
1: Radši to neříkej, já jsem jako z toho ve stresu.
0: Ježíš, tak to posluchači, ale teď budou hrozně napnutý.
1: No, tak to řekni.
0: Dobře, v září tě čeká svatba, no. Já už se na ní neskutečně těším, jsem tam pozvaný. Co?
1: Co to bylo za smích?
0: Ne, tak jakože já jsem strašně rád, já si toho vážím,
1: no,
0: že
1: patřím
0: do toho okruhu tvých přátel. No ale teď uvidíme, jestli spolu budeme kamarádit po dnešním souboji, protože já usednu do horkého křesla. Ale zase jsem si říkal, hele, v září svatba a od příštího roku tedy rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc korun.
1: Jakože si uděláte druhý dítě?
0: Ne, já právě, že zdravíme Honzika a... No, tak
1: no, dobrý.
0: Dobře mi to vracíš, ten pibogový bíček.
1: No.
0: Činasky, víno už za chvilku na Relaxu. Přejeme vám hezké středeční odpoledne.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: 15 hodin 9 minut, k tomu pojďme uzavřít dnešní téma, co zbytečného vozíte v autě. A to informací, jak jsou na tom muži versus ženy. Muži častěji vozí technické věci, kompresor, nářadí, olej, pracovní rukavice nebo třeba měřič tlaku. Ale přišla nám i během vysílání SMS-ka, že má posluchač v autě sekiru. Proč? Ano, sekira v autě. A opačné pohlaví ženy naopak častěji přiznávají deštník, kosmetickou taštičku, nákupní tašky nebo něco i na převlečení. No a když jsou v rodině děti, tak je to úplně jiný level. Napsala třeba Bobby Sloan, kterou zdravíme takhle na dálku. Já vozím v autě odpadkový koš, protože co moje děti dokáží za pár dní vyprodukovat odpadků, co se pak všude v autě válí, to je neskutečný. Tak Bobby, hezký den, díky za zprávu a musím říct, že tohle znám taky. Tak se klidně dnes, až přijedete z práce, podívejte, co zbytečného v autě máte, možná vás to překvapí.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Za chvilku pohled na dálnice, taky dáme souboj moderátor versus zprávařka, ale teď je další prázdninová soutěž, která probíhá na našem rádiovém Instagramu. Tedy mrkněte, pokud máte volno, na náš rádiový Instagram Relax Radio. Soutěžíme tam o dvě vstupenky na slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna v letním kině. 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, taky tam vystoupí Totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a pozor, dalších 20 kapel. Kdybych to tady měl jmenovat, to bychom tady byli asi hodně dlouho. Takže mrkněte k nám na Instagram a třeba se tam dostanete ve dvou lidech úplně zadarmo. Vaším úkolem je, abyste sledovali rádiový Instagram a odpověděli na soutěžní otázku pod příspěvek se soutěží, kolika denní festival to je. Tak tedy popřemýšlejte a mrkněte tam.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Už tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout dálnice D11 na půltém kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tam nějaký předmět na vozovce, takže projde se zvýšenou opatrností. Pražský okruh na čtvrtém kilometru ve směru na letiště, ve směru na D7 je tam dopravní nehoda. D5 88 km ve směru na Prahu, opět předmět na vozovce, leží tam pneumatika v jednom jízdním pruhu. A D8 84 km ve směru na Ústí nad Labem, i zde je předmět na vozovce, takže projde se zvýšenou opatrností. Jezděte opatrně a přejeme ze studia Rádia Relax všem řidičům šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Flowrida a Pitbull v éteru Rádia Relax. A teď taky souboj moderátor versus právařka. Kamča naproti mě, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A to nechám hrát, on je to takový hezky letní, ne?
1: Je to dobrý song.
0: Je to hodně dobrý. Pokud třeba jedete v autě a máte stažená okýnka, tohle je přesně ten typ muziky, který se hodí do tady toho počasí.
1: Takový machírek trošku. No,
0: trošku, trošičku, machírek, no.
1: Decentně, no.
0: Tak,
1: ještě na Honzu Ladru vlastně.
0: Děkuju moc. No. Tak uvidíme, teda ty jsi krutá dneska. Uvidíme, jak budeš krutá v souboji moderátor versus právař. Těším se, co máš dneska tedy připravené?
1: Tak, mám pro tebe připravený film z roku 2004, nejen pro tebe, ale

0: Tak podle té muziky to texaský masakr motorovou pilou nebude. Jo.
1: No, jako dalo by se to tak říct vlastně. Tady
0: to je hrozný. Ty vybíráš prostě tady ty filmy, to je...
1: Ale já kdybych ti tam řekla, kdo tam hraje, tak to prostě dáš dohromady.
0: Tohle nedám. Tady ta písnička mi nic neříká.
1: Ne jo. Tak já ti napovím, že ta hlavní role je to jako dětská hvězda, pak to byla i taková rozpívající hvězda, ale pak rychle zhasla, jo, trošku jsme kradli, trošku jsme brali nějaký věci, co jsme brát neměli, ale teďkom poslední dobou zase ta herečka jako letí nahoru. Tak jako v horších filmech, jo, ale tohle to je film, který já jsem si pouštila v takovým jako, v takový jako pubertě a hrozně ráda se na něj podívám i teďkom, když už v pubertě teda nejsem.
0: Tak je to Lindsay?
1: No.
0: No, ale film, nevím. Začíná na M.
1: Ne,
0: počkej, to není špatně, no, tak dobrý. Ale ty bys mohla doma dělat i ten zvuk, jako, že špatná odpověď. To jako bylo hodně dobrý.
1: Jo,
0: takže jsem bez bodu, sakra. 666-736-736, je to na vás, no já to dneska nedám. Takže pokud víte, tak napište. A jako odměna dneska písnička na přání. Dáme vám 4 minuty.
2: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Ode mě jsme zavzpomínali na skupinu Queen a vlastně dneska i v rámci souboje moderátor versus právařka jsme vzpomínali. Kamča připomene dnešní ukázku. Pokud jste nás naladili třeba právě teď, můžete si zasoutěžit taky, jestli poznáte, z čeho to je. Výhoda je, že když já to neuhodnu, tak vlastně můžu koukat rovnou na monitor. A stejně je mi to jedno, protože když se tady sejde několik různorodých SMSek, tak já vlastně furt nevím, co to je. Takže já ti to vyjmenuju, co tady máme dneska, jo?
1: Ano.
0: Tak,
1: já jsem chtěla říct ještě, že to byl film z roku 2004, ale jsem se vůbec nedostala ke slovu vlastně.
0: Jo, aby bylo taky poznat, že si tady sama.
1: No, že tady sedím, no, nevadí, povídej Honzíku, jo, dobrý.
0: Takže, co tu máme? Past na rodiče. Mezi námi děvčaty, tak to je film, který jsem viděl, to mě bavilo.
1: A ty si podle mě si to i myslel, ne? Ty si řekl M?
0: Ne, to nebudu říkat, co jsem myslel.
1: Aha, dobře.
0: Tam ani, myslím, že Lindsay Lohan tam nehraje.
1: A nevadí, nevadí.
0: Tak, Protivný zprostý holky.
1: Ano.
0: A pak je tady ještě Zpověď královny střední školy.
1: Tak to je hodně táborů dneska, ale.
0: No.
1: No.
0: Takže já bych jenom to vzal vylučovací metodou, mezi námi děvčaty to asi nebude.
1: Ne.
0: A pak už nevím.
1: Pak už nevíš. A viděl jsi nějaký z těch filmů?
0: No, neviděl. Tak to je... Ne, ale tak
1: to
0: já to vezmu
1: neříkej,
0: úplně metodou,
1: to
0: čeho je tady nejvíc. Takže Protivný zprostý holky se tady objevuje nejčastěji.
1: Je to tak, ano.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Ježišmarja, to jsme se dneska tady zaměřili rovnou na ten monitor, na SMSky, tak já asi u toho zůstanu. Takže dneska ti, co napsali, budou mít tu výhodu. Nebudeme brát teda posluchače.
1: Tak jo, uděláme dneska výjimečku.
0: Ať je to jako spravedlivý. Takže vezmeme tady třeba doktora Patočku, který napsal, že nás zdraví do horkého studia, že ti mám zapnout klimatizaci.
1: Jo, děkuju, ano. Já bych byla za to, minulý rok jsme to tady řešili, byla i taková menší petice za to, aby si mi pustil klimatizaci, nevyšlo to, takže já už jsem to jako vzdala, tenhle boj.
0: No ale jemu tedy nepustíme klimatizaci, ale pustíme mu Ocean Drive, písničku, za kterou je Duke Dumont, tak já to tam jdu dát, přeju vám hezký zbytek dne, Kamča si dá za chvilku poslední zprávy a pak už to tady, to vyhřátý studio, necháme Alešovi a honem někam k vodě, viď?
1: Ano, je to tak.
0: Hezké odpoledne.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ještě minuta a bude tu 16. hodina, ale Kamča, ta je tady vždycky dřív a má pro vás další odpolední zprávy.
1: UEFA podle médií zvažuje v reakci na plány FIFA bojkot mistrovství světa a teploty mohou zítra vystoupat až na tropických 38 stupňů.
2: Relax Radio.
1: Jak jsme vás již informovali, zápach, který se během dnešního dne vyskytl na území Kladna, pochází ze Pcher, kde probíhá za oráváním kalů na zemědělských pozemcích. Podle místostarosty obce Marka Beznosky zaorávání kalů již zítra probíhat nebude. Kateřiny Přibylové z kladenského magistrátu jsme se zeptali, jak k situaci přistupuje odbor životního prostředí.
3: Osoba hospodařící na pozemcích předložila doklady včetně plánu ukládání kalů na zemědělské půdě. Odbor životního prostředí magistrátu města Kladna prověřuje dodržování stanovených podmínek v rozsahu své zákonné působnosti.
1: Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci PIT Lítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupony pražské integrované dopravy se nic nemění, na lanové dráze budou i nadále platit. Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády. Přinést má kapacitnější, bezpečnější a odolnější dopravní systém. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Estakáda se stane hlavní dopravní osou veřejné části letiště. Obkrouží velkou část areálu sever a zajistí plynulejší rozdělení dopravy. Výstavba estakády také přinese bezpečnější prostředí pro cestující, zaměstnance i návštěvníky letiště, protože přesměruje dopravu mimo pěší zónu. Od zastávek městské hromadné dopravy, vlaku či parkovišť tak cestující dojdou do terminálu bez křížení se s vozidly. Součástí projektu je výstavba nové příjezdové i odjezdové estakády na pilířích se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před terminály 1 a 2 a souvisejících ramp.
1: Hotovo by mělo být v roce 2031. Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, když ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti. Speciálně upravené dopravní letadlo by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince australských aerolinek mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.
2: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanice Sky a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda naopak návrhy FIFA podpořil.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Noční obloha bude jasná s teplotami mezi 14 až 18 stupni. Čtvrtek přinese jasnou oblohu místy oblačno. Na Příbramsku se mohou vyskytovat přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů Celsia.
0: Myslíš, Kamčo, že můžeme zmínit tu tvoji metodu proti horku, to znamená ten laborek pod
1: můžeme
0: stolem.
1: To, můžeme to zmínit. Ano.
0: A ten mokrý hadr na hlavě taky, ve kterém vypadáš úžasně.
1: No, jako za krkem je lepší, ale na té hlavě taky dobrý. Jako, jo, ale lavor, nohy do lavoru, to je prostě pravidlo, to musí být.
0: A měla bys ještě něco jako do třetice, co by mě trošku překvapilo?
1: To asi nemám.
0: Nemáš, jo? Mm-mm. Že by si třeba začala ochlazovat sluchátka, mě napadlo, víš? Jako.
1: To by jsme mohli jako dát do mrazáku, vejít na chvilku, ale asi by nefungovaly možná.
0: Jako myslíš ty sluchátka potom?
1: Ty sluchátka,
0: jako?
1: No.
0: To asi ne, no. Tak musíme vymyslet něco jiného. Každopádně to berte jako osvědčené kamíny recepty na to, jak zvládnout vedro. Teď máme 2 minuty po 16. a vlastně nabízíme muziku plnou krásných snů. Navíc je to i jedna z novinek Relaxády a dneska je středa, což říkám, protože dneska je právě další vydání Relaxády a YouTube se určitě někam posunou. Předpokládám, že nahoru. Uvidíme po 18. hodině.
2: Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

už jsem to tak jako lehce zmiňoval, že YouTube se svým novým singlem Street of Dreams nastoupili do Relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia. Tuším, že 14 dní naspátek minule už byli na 7. místě, což je úžasný. Myslím si, že od předminule, kdy byli 9., to je obrovský posun, byť se to nezdá, ale je to tak. Záleží vždycky na vašich hlasech, které posíláte na www.radio-relax.cz, protože vy tam vlastně rozhodujete o Relaxádě, která se bude nějakým způsobem odbývat dneska po 18. hodině. Řeknu to asi takhle, já už vím, jak to dopadlo, ale vám to ještě neřeknu, vy si počkejte.

4 minuty po čtvrt na 5 posloucháte středeční Radio Relax. Tohle je Robbie Williams, All My Life. Teď nedávno jsem někde sledoval takovou diskuzi pod příspěvkem, kde psali právě o Robbie Williamsovi a tam nějaký dvě faninky. Oni ty ženský po něm měli pořád, to je jasný. Ale dvě faninky se tam přeli a říkali dokonce, že teď jak je starší a jak je takový bělovlasej v podstatě, i když to nejsou šedin, to je prostě má jinou barvu vlasů, tak že vypadá ještě líp, než prý kdysi vypadal, je prý velký charismaťák. Jako my chlapi to tak prostě občas máme. Každopádně Robbie Williams za námi a tady je pozvánka na víkend. I když bude vedro, tak si myslím, že není od věci si třeba jít večer někam pobavit.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Minuta po půl páté, pojďte se nechat pozvat, vzhledem k tomu, že před námi je svým způsobem i prázdninový pátek, ten další, tak vás pozvu na Music on the Square na Masarykově náměstí ve Slaném. Každý prázdninový pátek, je to taková tradice, by se dalo říct letní, a tenhle ten pátek tam vystoupí skupina Spinus Quay. Hudba na náměstí, tedy Music on the Square, začíná od 20 hodin a důležitá informace je i ta, že vstup je zdarma. Tradiční automotoburza, to je zase něco pro ty, co mají rádi motory, tak ta proběhne v sobotu 1. srpna už od 6 od rána. Já si vždycky říkám, tyjo, jako chtěl bych vidět ty lidi, kteří tam chodí už na 6. hodinu, a je až do 14 hodin. Je to na letišti Velká Dobrá a pozor, když přijdete autem, tak parkování je přímo na letišti zdarma. Výborná nabídka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

Takhle nějak bych si představoval hudební aktuální předpověď počasí na příštích pár dnů, stejně jako od kapely Midnight a skladba, která se jmenuje Slunce v hlavní roli. Myslím si, že si ho pro příštích pár dnů užijeme a budeme se modlit, aby zase jsme měli pár dní klídek. Každopádně teď jsem chtěl mluvit úplně o ničem jiném, o našem rádiovém Facebooku, to znamená mrkneme na sociální sítě, má to trošičku příběh, takže já bych se do toho s dovolením pustil. Vždycky, když jdu do rádia, tak chodím okolo takového toho sloupku, používají to operátoři různí a tak dále, nevím, co v tom má, asi nějakou technologii. Každopádně poslední dobou se tam objevil takový papírek, de facto takový jakoby seznamovací inzerát. Já jsem si ho v první chvíli ani nevšiml, pak po druhý, když jsem šel okolo, jsem říkal, ty jo, předělaný takovýma těma klasickýma lepítkama zelenýma, takže to jako pak jako praští do očí a říkal jsem si, aby to nebylo něco vulgárního nebo prostě něco mimo a tak dále. Přečet jsem si ho a zjistil jsem, že to napsal nějaký starší chlápek, upřímně, teda jestli to poslouchá, tak jako nechci nějak urazit, to ne, ale když se podíváte na ten text, protože já jsem si to samozřejmě vyfotil a dneska to máte na Facebooku, tak pochopíte, proč jsem si říkal jako, jo, tenhle by si zasloužil, aby se to dostalo k nějakým jako uším, který by na to zareagovali, protože to je seriózně napsaný, myslím si, že i ten sloh je úžasný. Je tam vlastně všechno tak, jak to má být a co si budem povídat dneska v době Tinderu a jiných seznamovacích aplikacích, je tohle taková ta klasika, jo. Ono podle toho věku bych tak jako soudil, že asi s těma sociálníma sítěma tam to jako moc nekoliduje, ale není to zrovna ten důvod, proč tomu nepomoct. Tak si přečtěte, jako nechci dělat nějakou seznamovací agenturu, to ne, ale přemýšlel jsem i o tom, že bych mu třeba za pár dní brnknul, jestli to mělo nějaký efekt nebo ne, protože naproti tomu je zase něco, jak se to dělá třeba ve Finsku, tam jdou na to tak jako extra moderně, taky to není úplně blbý, ale tohle je v podstatě česká klasika.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Tak nám to vyšlo téměř na sekundu. Máme tu 17. je středa s datem 29. července. A jak bude zítra?
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Vedro bude, to vám musím říct. Jasná obloha, ale místy se nějaký mráčky můžou vyskytnout a dokonce i s přeháňkama nebo bouřkama. To jenom tak, jako abych uklidnil na jednu stranu. Ale ty teploty 34 až 38 stupňů. Tak myslím si, že na zítra to na svetr určitě nebude. Čím bychom si tak jako spravili náladu po této informaci? Možná muzikou, kterou vám nabídnu na čas mezi 17. a 18. Upřímně, já mám hodně rád francouzský Chainsmokers a spolu s nimi Coldplay, Something Just Like This, určitě zahrajeme už de facto za pár minut.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

7 minut po 17. hodině. To, co slyšíte, je jedna ze čtyř novinek, kterou jsme měli v minulé relaxádě. A já už jsem se tak jako tenkrát podivoval, říkal jsem si, no tak to jsem zvědavý, jestli se holka dostaneš do té základní desítky. X and the Hatchman, Loser. Obvykle to nedělám, že bych něco prozrazoval dopředu, protože si myslím, že ten správný start relaxády, tady hit parády Relax Rádia, je až 18. hodinu. Ale dneska udělám výjimku, protože jako upřímně, mně se ta písnička ani moc jako nelíbila, takže mě ani nepřekvapilo, že se do toho dnešního vydání, to znamená do té desítky, nějak jako nevešla. Nedá se svítit, teď jste si ji mohli pustit celou, nebo poslechnout celou, a po 18. hodině vám z ní pustím jenom kousek, takové jako připomenutí, abyste věděli, že tam byla.

0: 17.17, přesně takový je čas, možná je to náhoda, možná ne, ale jsou to asi dva dny, co jsem Jennifer Lopez viděl v nějakém filmu, neptejte se mě, jak se jmenoval, už jsem to zapomněl. Každopádně to jenom dokazuje, že ona je výborná herečka, samozřejmě taky výborná zpěvačka, Waiting for Tonight je toho jedině důkazem. A za chvilinku si pustíme Chainsmokers, ty, co jsem vám sliboval, spolu s Coldplay, a pak už to budeme pomalinku, ale jistě klopit k té 18., to znamená k relaxádě. Ještě předtím vás ale pozvu za víkendovou zábavou.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.

pokoře to byly mandraže, 2 minuty před 17:30 a mám tady pro vás další nabídku, pozvánku, co by se dalo tak jako říct, možná i nabídku soutěže a tím pádem s tím spojenou i cenu. Od včerejška, ne, od pondělí, takže od předvčerejška 27. do příštího pondělka, do 3. srpna, probíhá na našem Instagramu soutěž, a to už jste asi zvyklí, o 2 vstupenky a teď pozor, kam to půjde. Na slánský Open Air Festival Balník, který má vybudovanou tradici a hlavně uskuteční se od 21. srpna v letním kině, takže to bude stát za to. 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Ben, totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a spoustu dalších, asi 20 kapel. A naše otázka je víc než jednoduchá. K tomu, aby jsme vám věnovali příští týden, v pondělí, 2 lupeny, tak musíte zodpovědět na otázku, kolika denní festival je. Je to velmi snadno dohledatelný, takže si myslím, že s tím nebudete mít větší problém. No pak už jenom můžete vyrazit za zábavou.

0: E4, konkrétně na 45. kilometru na trase Praha-Strakonice, taky dodávka, asi to jak dneska holky nedávali, stojí na kraji, ale lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, to znamená i zde pruje se zvýšenou opatrností. A kdyby někde něco, tak nám určitě dejte vědět.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,4

0: přesně 6:45 a 1 minuta. Jen tak jako lehce zmíním, že dneska slavíme, a to je hlavně pro ženy, Národní den rtěnky. Tak pokud jste si vzali dneska nějakou vyzývavou, milé dámy, tak jako můžete slavit a protáhnout to až do večera. A já bych se spíš zastavil u dalšího výročí, který na dnešek jako patří, a to je Mezinárodní den tygru. Ten slavíme taky dneska, to znamená 29. července. A já si myslím, že moc lidí, kteří se můžou pochlubit tím, že vlezli do klece s tygrem, není. Já jsem to byl. Cirkus, jo, je toho důkazem. Přežil jsem, to je zase důkaz tady toho. A bylo to skvělý, jako vzpomínám na to, jako kdyby to bylo včera.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. července. Tento den roku 1861 se narodila Elisha Hathaway Lee Roosevelt, manželka amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Po 22 letech ji následoval člověk, na kterého historie nevzpomíná v nejlepším, italský diktátor Benito Mussolini. Narozeniny má dnes také herec a bavič Michal Suchánek, ten je ročník 1965. V roce 1972 spatřil světlo světa basák skupiny Verve Simon Jones. Tento den roku 1890 svět také přišel o velikána jménem Vincent van Gogh. Zemřel ve Francii. V roce 1835 vznikly na Havaje první plantáže s cukrovou třtinou. 9 let na to v New Yorku otevřeli jachtklub. Na Manhattan Beach pořádali roku 1899 první motocyklové závody. Přesně po 50 letech začala vysílat britská rozhlasová stanice BBC. Psal se rok 1965, když měl svoji premiéru film z produkce Beatles s názvem Help. Na slavnostní premiéře se objevila i britská královna matka.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: 18. hodina a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio.
0: Tak a teď trošku radostně, zítřejší počasí, jasná obloha, místy možná občas nějaký ten mráček, ale to bude spíš ku prospěchu věci. Možná se taky někde můžou občas vyskytovat třehánky nebo bouřky, ale i u těch si myslím, že bychom byli i rádi. Nejvyšší teploty, a to je totiž to finále, který teď prozradím, 34 až 38 stupňů. Jsem zvědav, kam se to vyšplhá.
1: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Tak pojďme na to, přátelé. Relaxáda s pořadovým číslem 1571 je před námi, to znamená dalších 60 minut bude vyplněno muzikou a do třetice, věřte tomu nebo ne, muzikou. K tomu tak jako občas proložím nějaký to slovíčko, aby to nebyla taková nuda. Jdeme na to. Než se do toho pustíme, budeme rekapitulovat tu poslední, abyste věděli, co máme za sebou. A já vám tak jako lehce připomenu, že dvě věci z té minulé trojky už dneska neuslyšíte.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Třetí místo, Lorin, Set Me Free, tak tohle paradoxně ještě jo, protože to tady je 4 týdny, to znamená má ještě jednu možnost, tak uvidíme, kam jste ji dneska poslali. Minule na dvojce, Alex Warren, Passenger. Tak dneska jsme si ji tak jako v podstatě jenom připomněli, dál ji můžete poslouchat ve vysílání Rádia Relax, ale hitparádě už končí, protože už tady byla 5 týdnů minule druhá. Na jedničce Run Run River, David Guetta, partička okolo něj. Musím teda uznat, že minule se mi ta trojka docela líbila, jsem docela zvědavej, co se to, jak se to vykrystalizuje dneska. Nicméně pozor, stále se dostáváme k tomu, že některé novinky takové úspěšné jako nejsou, to znamená do té desítky se nedostanou. No, aby jsme se s nimi tak nějak jako rozloučili, udělali jim pápa a třeba si je i připomněli, tak jdeme na to. První novinka z minula, která se v podstatě nechytla, byly, a to mě teda docela mrzí, Green Day. Wow, a tenhle ten rokec mám fakt rád, navíc Green Day, jak těm to šlape. Ta druhá, Axel the Henchman, tak jako u těch je mi to úplně jedno. Ale samozřejmě jim taky dáme trošičku prostoru, aby jsme si je připomněli, jak tady ještě minule v novinkách zněli. Teď ale pojďme zpátky k pořadí, to znamená od 10. do 1. místo, mezi tím 4 novinky, hned vysvětlím. Jestliže nějaká skladba je tady 5 týdnů, tak automaticky vypadává a přenechává své místo buď novince, anebo prostě nějaké skladbě, kterou vy vyberete z novinek a dáte jí hlasy, a to tolik, že se do té desítky dostane. Je to jednoduchá věc, já se koukám dneska do pořadí, jenom jedna jediná skladba je tady 5 týdnů, nebudu říkat na kolikátém místě, když vám to je asi jasné. Takže se to dozvíte a jdeme na to od desítky. Jako já tomuhle chlápkovi říkám věčný smolař. Ray Dalton, Got That High. Mimochodem, tahleta skladba, paradoxně, mně se třeba fakt jako hodně líbí a docela jsem si říkal, že je skoro škoda, že jste ho aspoň k závěru jeho účinkování v Relaxádě neposunuli trošičku vejš. No ale nestalo se tak, bohužel. Takže, abych to zkrátil, 10. minule, 10. dneska. A na 9. a to je docela paradox, protože jsem si myslel, že tato novinka z předchozího kola bude mít tu tendenci, že půjde nahoru. Slávek Fam a Poli Garant, mimochodem asi se ptáte, jak se tyhle ty dva dali dohromady, tak Poli Garant má svoji značku Corzo, se tomu říká, nebo se jmenuje, a tam chce dát jaksi prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu a filmu. Tentokrát padlo na Slávka Pama. Písnička se jmenuje Chci si být jistý, není to špatný, je docela zvláštní, že to spadlo zase zpátky na 9, tak uvidíme do příštího kola, třeba se to probere, třeba dáte dostatek hlasů na www.radio-relax.cz, no a vyšplá se to zase o kousíček vejš.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Slávek Fama, Polygarant, muzika, která je na 9. místě dneska, ale minule byla 8., což mě docela jako mrzí, nebo spíš se docela divím, že klesla o to jedno místo níž, ale tak co se dá dělat. I přesto, že to je muzika, která podle mě frčí, tak zatím nahoru nestoupá, ale ještě má čas. Já nevím, jako jestli je to podle mě ten styl té muziky pro mladší generaci, jestli tam je málo zprostých slov, těžko říct. No jdeme na 8., tam byla minule novinková zpěvačka, která se skrývá pod zkratkou Mimi Web, což je velmi zvláštní. Je to britská zpěvačka, je to blondýna, vypadá docela dobře a je věčně vychechtaná. Tak dneska je na 8. místě Ensemble Y a hned potom se podíváme, nebo možná předtím na novinku tohoto vydání, Meduza, což je sdružení tří producentů a spolu s nimi Khalid a skladba s názvem Weekend. Ten se blíží.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Projekt MimiWeb, ta holčina má hodně zajímavý hlas a kdybyste ji ještě viděli u toho v klipu, tak budete mít dobrou náladu. Je fakt vychechtaná jako rohlík a myslím si, že ta muzika, že ji dělá od srdce a že jí to samozřejmě jde. Ale teď pojďme dál, protože před námi je vlastně druhá novinka dneska. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, prej to jsou matadoři světové festivalové scény, asi jo. Možná, že tím, že já po těch tanečních festivalech moc nejezdím, tak je prostě neznám, ale mají pro nás nový dynamický single All I Know. Takže když je single dynamický, já si vždycky vzpomenu na ty, myslím, že to bylo někde v Básnicích. Něco je dynamického, je to pro širokou veřejnost a má ten, tohleta písnička přes 1,8 miliardy streamů a tak dále. No nic, necháme to bejt, každopádně mě spíš zaujalo to, že oni dost často hrajou na, a podle mě velmi prestižním festiáku na Tomorrowlandu. Já jsem z toho viděl jednou nějaký jakože kousíček, řekněme asi půl hodinky, a musím teda uznat, že i když to není úplně můj šálek kávy, tato muzika, tak že tou atmoškou mě to docela dostáhlo. No a pak hned v zápětí půjdeme na 7. místo, kam z 9. poskočili z minula irští U2 Street of Dreams. Já jsem někde četl, že oni chystají nový album na podzim, což by tak jako odpovídalo tomu, že nějakým způsobem vytahujou ty singly. A pak jsem zase četl jako negaci, že to není pravda, že to prostě jenom pustili do světa, aby o sebe zvýšili zájem, nevím. Každopádně uvidíme dneska na 7. místě U2 Street of Dreams a jdeme na to.

0: návrat ke kořenům avizují prý YouTube. Street of Dreams je toho tak jako důkazem, je fakt, že tam je ta taková ta typická muzika, ta kytara a tak dále, je to tak. Docela se těším, jestli vydají nový album, jestli to teda nakonec vyjde, jak to bude vypadat. Teď ale pojďme dál, protože Relaxáda s pořadovým číslem 1571 se dostává k 6. a k 5. místu. Tam není žádná novinka, myslím si, že na té 6. je relativně velké překvapení. Já když jsem poprvé viděl tuhletu partičku a viděl jsem nápis Criss Cross, tak jsem si vzpomněl na 90. leta. Tam byla ta dvojka, co všechno si bralo na sebe v obráceně. No, samozřejmě klasika, zaujali tím, byla to velká moda a navíc teda musím uznat, že na tu dobu dělali docela i dobrou muziku. A na 6. místě z novinek, to je jako v podstatě jako nejvyšší novinka dneska, dali jste dostatek hlasů a je tady hlavně první týden, tam je velký, velký předpoklad, že půjdou nahoru. Tak to je 6. místo. A na 5. pozor, Justy a zpěvačka Sam Harper. Je to dvojka, Justy je DJka, producentka, pochází z Litvy, ale žije v Dánsku, takže má moje sympatie. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper a dali to dokupy a myslím si, že ta písnička, která z nich vypadla, není vůbec špatná. Takže 6. a 5. místo teď před námi v Relaxádě. Mimochodem nezapomeňte, hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz. Stačí se juknout a ono už vás to, jak se to říká teďka, intuitivně navede.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 6. místo.

0: Šlape jim to, holkám, co? Já si myslím, že si zasloužili, aby se vyšplhali až na 5. místo, a to mají před sebou vlastně ještě polovinu životnosti v úvozovkách, jak já s oblibou říkám. Jsou tady 2 týdny. Just a little. Uvidíme, kam se vyškrábou úplně nakonec. Já bych to typoval do 1. trojky. Nechme se překvapit a jedeme dál, protože před námi je další novinka, jestli se nepletu. December 10, to je takový ten uměle sestavovaný boyband, ale většinou to jsou dobrý muzikanti, dobrý zpěváci a ještě k tomu dobře vypadají. Za touhletou partičkou je Simon Cowell, možná ho znáte z takových těch různých pěveckých soutěží, různej, on objevil třeba One Direction a tak dále, takže helejte, on by takhle nic špatného do světa neposlal. Takže za chvilinku si je poslechneme a hned potom si dáme Madonu. Madonna vydala v červenci album, to je jasný, takže to bude tlačit do nás, co to dá. Ten další single se jmenuje Danceteria, je tady vlastně 2. týden a já myslím, že k Madoně ani snad nemusíme nic říkat. Jako, ona je tak dobrá, prostě, že ta se prostě udrží většině. Já si myslím, no když nechci být takhle jako úplně drsnej, ale když si vzpomenu na takový ty různý hvězdy, co ještě pár měsíců před smrtí zpívali, myslím si, že to samý bude případ i u Madony.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Národnina v podstatě jakoby podsta nebo poděkování jednomu z hudebních klubů, kde začínala. Danceteria je skladba o něm. Bylo to v 80. letech a tam si myslím, že to všechno začínalo. Tak aktuálně jsme se dostali na 4. místo. Minule byla Madonna 5., to znamená postup tam je. Je tady 2. týden, já bych řekl, že se nahoru dostane, co si budem povídat. Spíš by mě zajímalo, jestli vzhledem k novému albu chystá Madonna třeba nějaký turné, že by se zastavila tady u nás v Čechách, aby jsme za ní nemuseli jezdit do ciziny. Do těch Drážďan se sice jelo hezky, to je pravda, ale přece jenom to bylo trošičku z ruky a klidně bych se na ní tady podíval v Praze. No, teď jdeme na další novinku a to je vlastně poslední. Kaskáda, Utopia. Co bych k tomu tak jako řekl? Kaskáda, to je hodně známý pojem, co si budeme povídat. Je to taková svěžnější muzička a to je tak asi všechno, co bych jako prozradil, protože je tam kombinace nějakých těch EDM prvků, jako když někdo muziku označí jako oslavu sounáležitosti, přiznám se upřímně, nevím, co si pod tím mám představit, ale tak třeba zrovna z vás to někdo najde. A hned potom se podíváme na 3. místo, tam je dvojka Sebastian Atas a Viktor Sjöström, oni jsou dohromady švédské duo, který se říká Jubel, existují někde od roku 2010 a skladba, se kterou jsou tady Ocean House, je to 4 týdny, je dneska na 3. místě, šplhačka ze 6., takže si myslím, že stupně vítězů je neminou ani příště. Novinka. Novinka.

0: Jedeme dál, máme před sebou druhé místo, protože novinky už jsme sjeli úplně všechny a pak rekapitulaci a pak samozřejmě mrkneme se na úplný vrchol dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1571 a i do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak pojďme už na tu dvojku, tam je projekt Michael, což jako může znít trošku neznámě, ale když vám řeknu jméno Michael Fore, tak si určitě vzpomenete na jistou pěveckou soutěž, kde Michael Fore celkem úspěšně zpíval a myslím si, že teď se posunul ještě úplně dál, myslím tím hudebně, a udělal právě projekt Michael a skladbu Spolu. Tahle ta písnička je tak jako o pocitu, že člověk nemusí zvládat všechno sám, takže de facto je v současné době hodně aktuální. Čtvrtý týden, druhé místo, uvidíme, co do příště.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Už toho před námi příliš není, to znamená, za sebou máme druhé místo, před námi je jasná jednička, ale ještě něco malého, nebo možná i většího, si musíme připomenout, a to je rekapitulačka. www.radio-relax.cz, to je hodně důležitá webovka pro to, aby jsme se vlastně posunuli už do dalšího ročníku Relaxády, protože v tom dalším to bude vypadat úplně všechno jinak, ale k tomu je potřeba, abyste hlasovali. No a právě na stránkách, když si najdete na sekci Relaxáda, tak tam můžete rozdávat svoje hlásky a můžete posouvat a nebo třeba dávat pryč skladby, které se vám nelíbí. Je to čistě a jenom na vás. Tak jdeme na to. Rekapitulace.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Tři nebo čtyři producenti, to nevím, ale každopádně říkají si Meduza. Tři jsou. A spolu s nimi Khaled, to je první novinka, která se jmenuje Weekend. Potom dva hitmakeri, Lukas a Steve All I Know. Myslím si, že takový Tomorrowland, ten, jako to pro tuhle tu muziku je jako dělený. December 10. It's us against the world, oh yeah. Jeden z boybandů, po kterém faninky házejí při koncertech spodní prádlo. Jako někdy těmhletěm kapelám skoro aj závidím. No a čtvrtá novinka, to je Kaskáda. Utopia, trubky, trubky.

0: Ale fakt je ten, že kdybyste náhodou chtěli naštvat sousedy, ne, že vás takhle jako navádím, to ne, ale tak jako vypálit to tak třeba okolo jedný, druhý ráno, myslím si, že se moc asi nevyspějí. No nic, jdeme na rekapitulaci, to znamená na pořadí od 10. místa směrem nahoru.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Věčný smolař, alespoň já mu tak říkám, Ray Dalton, pro mě sympatická muzika, Go The Die, a je tady už dokonce 4. týden, minule 10. a dneska zkuste tipnout, kdo jste tipnul 10, tak máte pravdu. Na 9, kam teda spadli z 8, Slávek Farma Polygarant. Nevím, proč mi ten Slávek Fam hlasově připomíná mladýho Myšíka. Nevím proč, ale prostě nějak jako to tam jako trochu slyším. Na 8. minule novinková Mimi Web, zpěvačka, velmi sympatická už jenom tím, že ona se furt směje při rozhovorech a furt si ze všeho dělá prču. A nezní to špatně? I když mi tam trošičku zavání takový jako lehký country, ale to už možná slyším jenom já. Na 7. místě z 9. místa minule irští YouTube Street of Dreams. Na 6. tam se dostala takhle ještě jedna novinka z minula, Criss Cross Amsterdam a partička okolo nich, Luisa Sonza a Billy William. O pozici víš, Justy a Sam Harper.

A teď už stoupáme ke čtyřce, to znamená k legendám, je tam Madonna, Danceteria, taková vzpomínka na klub, kde začínala. Jo, to byly doby.

Na trojce máme další duo, tentokrát jo, ze Švédska jsou chlapci. Ocean House, říkají si Jubel, a docela jim to zpívá. A taky už tady dlouho nebudou, protože jsou tady čtvrtý týden, ono vůbec ten příští týden bude hodně likvidační, jestli se dívám dobře, tak 3 nebo 4 písničky tady budou 5 týdnů, takže jako budeme mít vyčištíno. Na dvojce Mikael, spolu.

0: možná, že jste si všimli, že jsem na začátku Relaxády říkal, že jedna písnička půjde dneska z kola ven, to znamená, je tady 5 týdnů a dneska vlastně poslední účinkování. Co čer nechtěl, bylo to zrovna první místo, nebo je to zrovna první místo a švédská zpěvačka, která vlastně už dvakrát vyhrála Eurovizi, vypadá velmi dobře, jmenuje se, nebo říká si Loreen. Těch úspěchů nebo těch skladeb, já jsem poslouchal jako i víc těch jejich písniček z alba, má relativně dost. Každopádně Set Me Free je skladba, která minule byla třetí, ale dneska, to znamená ve finále Relaxády, tak je na prvním místě. Co dodat? Všechno nejlepší a šťastnou cestu, protože příště už ji neuslyšíme.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Mrkněte na hodiny, uvidíte tam stejně jako já za minutu a půl 19. hodinu.
0: Relax Radio.
1: Tak pozor, zítra bude fakt jako hodně velký vedro, tak se na to připravte. Ty odpolední teploty by měly dosahovat až okolo 38 stupňů Celsia. I v noci bude relativně teplo, takže se moc asi nevyspíme. Každopádně doporučuji, jestli máte balkon nebo zahradu, běžte spát ven. Jinak zítra jasná obloha, možná jsem tam nějaký mráček, ale zaplať pánbu za něj. A možná budou i místa, kde se bude vyskytovat slabší přeháňka, ale nebude to žádný trvalejší slejvák. Co si budeme hrát v té hoďce mezi 19. a 20., tak třeba Adama Ďuricu. Ani já nelutuju, že jsem tady byl s vámi dneska večer. Zítra se těším dopoledne, mějte se moc hezky.
0: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22. 7.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
6: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert. Relax.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90, cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90 a zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
4: Mám prostě od

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 30. července. Tento den roku 1863 se narodil Henry Ford. Právě po něm jsou pojmenovány automobily, které jsou v Americe dodnes jedny z nejprodávanějších. Předposlední den v červenci roku 1946 přišel na svět rockový baskytarista Jeffrey Hammond ze skupiny Jethro Tull. O rok mladší je původem rakouský herec a také filmový producent Terminátor Arnold Schwarzenegger. She'll be back. Narozeniny má dnes také zpěvač Kate Bush, spatřila světlo světa v roce 1958. Přesně 10 let poté se narodil i Sean Moore, bubeník skupiny Manic Street Preachers. Beatles zavřeli svůj Apple butik. Všechny věci putovaly na charitu. V roce 1991 hudební kanál MTV oznámil, že do 2 let bude provozovat 3 programy.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.